Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč. Hit Radio.

se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a počítám.

0: hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Náplně hned.

0: Tobogány.
1: Co vás čeká?
0: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
1: Plno tobogánů a skluzovek.
0: Tak všichni rychle do plavek.
1: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
0: Relax, drinky, animace.
1: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
0: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akvapalas Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
3: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve
4: Under Armour makes you better.
3: To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.
7: Sýko, koupelny, kuchyně.
8: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Sýko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Sýko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Sýko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na sýko.cz/outlet.

0: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Počasí komplikuje život nejen lidem, ale taky zvířatům. Záchranné stanice po celé republice přijímají v posledních dnech i dvojnásobek zvířecích pacientů. Nejčastěji jde o ptačí mláďata, která kvůli přehřátým hnízdům předčasně vypadávají nebo je opouštějí. Kapacity stanic jsou proto mimořádně vytížené. Podobných případů podle záchranářů s pokračujícími vedry dál přibývá. Čeští záchranáři pomáhají ve Venezuele. Do země zasažené ničivým zemětřesením vyslala 3 průzkumné týmy. Ty prověřují místa, kde by pod troskami mohli být ještě živí lidé. Počet obětí katastrofy už stoupl na nejméně 1500. 10 000 lidí jsou navíc stále pohřešovány. Fotbalová Karviná se smířila s vyřazením z ligy. Slezský klub stáhl odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů. Rozhodnutí etické komise, která Karvinou vyloučila z první ligy, tak zůstává v platnosti. Ligová fotbalová asociace krok klubu ocenila jako zodpovědný. Podle ní pomůže stabilitě českých soutěží i postavení českého fotbalu v evropských pohárech. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Na oběd má nárok každý žák a student školy v Jihomoravském kraji, tak mohou znovu žádat o příspěvek na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin. Podpora je určena všem školám, bez ohledu na zřizovatele. Letos využilo dotaci skoro 140 zařízení. Na příští rok vyčlenil kraj na tento účel bezmála 33 milionů korun. Dopoledne jasno až polojasno, odpoledne možné přehánky a bouřky. Takové bude pozdě, teploty stále vysoké, až 39 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valáško.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Pondělí 6.02 Hit Radio a začíná snídaně šampionů Light. Já jsem úplně hotovej, jo. Já se vám musím přiznat, já jsem sem přišel do studia a říkám si, tak já jsem vůbec nespal, tak snad Jasmin nebo David budou jako v pohodě, jo. Ptám se Jasmin, říká, Jasmin, já jsem nespala. A říkám, tak to zachrání David. David, já jsem taky moc nespal. Co tady budeme dělat, lidi? Čau.
2: Ahoj, nemusíme to zvládnout a vy v tom jste, doufám, s náma.
1: Neuvěřitelný. Blink 182, tímto celý odstartujeme. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: šesté ladíte Hit Radio, tohle jsou Blink 182. A já se ptám, co to jako mělo znamenat? Ten víkend, ten včerejšek. Já teda, jestli můžu říct za sebe, tak takhle nějak si představuju peklo. A zajímalo by mě, co jste včera dělali, vy, kdo nás ladíte, a co jste dělali vy, protože já se přiznám, já jsem jenom ležel ve spodním prádle, v obýváku, zavřený okna, všechno, a snažil jsem se to přežít. To bylo dobře, byl jsem na balkóně na 3 vteřiny. Co vy?
1: To je ale to, co bychom jako měli dělat vlastně v tomhle počasí a co jsem si i já přála dělat, ale my jsme naopak měli s přítelem nejnabitější víkend, jako snad, který jsme kdy měli. Náš koncert, pak jsme jeli na festival, ještě jsme byli v divadle, ještě jsme scháněli věci na natáčení, furt nějaký pendlovačky sem a tam. A když jsem se dneska ráno zbudila a viděla jsem, že neprší, jak jsem si myslela, že má pršet, no, tak přišlo takový zklamání.
0: No takhle, já se přidávám k vám, kdo jste u rádia, kdo jste taky úplně hotovej. Jasmin, ty jsi hotová?
1: Jsem hotová.
0: A co vlastně nevej, tak vypadal nevedu víkend.
2: Hele, my jsme byli u vody, takže docela fajn a zbytek jsme se taky snažili jenom přežít.
0: Jenom přežít. Stínu, no. To byl největší úkol, největší mise tohoto víkendu přežít. Tak nás by zajímalo, co jste teda dělali vy? Jak to vypadalo u vás? Jestli teda ty naše domněnky jsou správné?
1: Čeká nás minuta šampionů, budeme mít 60 sekund na všechny vaše zprávy, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a ano, co jste dělali ten nejteplejší víkend, který u nás zatím kdy byl?
0: 777-937-777, číslo znáte, sem nám to sypte a my k vám sypeme další hity. Tohle je Mark Embr. Hezké ráno, Zitrádia. Ano.

0: Mark Embr, Belong Together, takhle zní pondělní snídaní šampionů na Hit Rádiu. No a začíná minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a jak jste teda přežili tenhle brutální víkend. Pojďme na to.
1: Hanka, Nové Město nad Metují, bylo to peklo, jenom leželi a je unavená a modlí se za déšť.
0: Martin, Praha, od soboty snižovali 2,5ročnímu synovi horečky 39.
1: Martina, Sokolov, byli na zahrádce ve stínu pod stromy a pod zahradní sprchou.
0: Marcela, Bystřec, byli na přehradě pastviny, voda jako kafe, ale bylo to super.
1: Petr z Brna celý víkend stěhovali, myslel, že se rozpustí. Ty jo.
0: Martina nedělala vůbec nic, už snad ani na záchod nechodí, jaký bylo vedro, vše se z ní odpařilo.
1: Honza, Ostrava, přespávali pod stanem, romantika skončila brzo, když bylo ve stanu jako v sauně.
0: Dobré ráno, úplné peklo, doma v bazéně a naraženou bečku gambáče, nic jsem nedělal, ani spát nešlo. Petr Skoky.
1: Jenda, Jablonec nad Nisou, sobota 60 kiláků na kole, neděle u bazénu.
0: To je neskutečný. A takhle to pokračuje dál a dál a dál. Většina zpráv bylo, že jste prostě byli úplně vyřízený a my se tomu nedivíme. Tak doufejme, že už nás brzo čeká nějaký ochlazení, protože tohle, dámy a pánové, bude vysvobození. Těšíme se na to. Pojďte si užít další muziku. Huntrix Golden a Hit Rádiu v 6 hodin a 10 minut. Hezké ráno.

0: minut. Krásné ráno zítra rádia.
1: Máme za sebou extrémně tropickou noc. Někde ty teploty neklesly ani pod 25 stupňů. Já si myslím, že jste se vařili zaživa stejným způsobem jako my. Nicméně otevřít okno, to bylo jako pustit si do ložnice fén prostě.
0: To je pravda, to je pravda. Ono nefungovalo vůbec nic. Já teda dneska ráno jsem se probudil a normálně bych mohl vyždímat nejenom prostě radlo peřinu, ale ta peřina tam jako jen tak ležela, jo, ta nebyla potřeba, ale matrace, všechno prostě totálně durcho.
1: Mám pro tebe a i pro naše posluchače tipy, jo. První se jmenuje Egyptská noc. Tip, jak se líp vyspat v těchto bedrech.
0: Jasně.
1: Namočíte právě tebou zmiňovaný propocený, takže ale normální prostě radlo do studené vody. Pořádně ho vyždímáte a pak se jim přikryjete. Je to takový jako, taková levná varianta, ale funguje to. Prostě namočit, vyždímat, přikryjit se a je to dobrý. Tak to je Egyptská noc.
0: To je zajímavý, no. Já teda musím říct, já jsem včera si něco špatného a vlastně měl jsem Egyptskou noc takový komplet, jo. Teda. takže děkuju za radu, ale já už nechci.
1: A pro odvážnější potom ještě jeden tip, dát si prý na 10 minut ponožky do mrazáku. Jo, že to zní jako celkem blbě asi, ale opravdu, když si pak schladíte nohy, tak to pomůže strašně moc celému tělu.
0: Já teda doufám, že jsme takhle, děkujeme za rady, ale doufám, že už trošku jakoby s tím jdeš jako s křížkem po funuse, jo. Že už teda jako léto dobrý, ale tohle už jako moc, jo. A už jsme si jako užili, jako máme to za sebou, ale...
2: Tak když se podíváš na předpověď počasí, tak ta říká něco trošku jiného. Ještě dneska tady vidím 32. No. Zítra 29.
0: No, prčic.
2: 27 ve čtvrtek.
0: No. A kde jsou ty bouřky? Tak oni to slibovali, já tady čtu, přijdou silné bouřky, citelně se ochladí, tak kde to je?
1: Já opravdu ráno byla jako z dramatického filmu, jo? Já jsem se probudila a říkám, ne, ono neprší.
0: Mně to teďka zní, jako, že si stěžujeme, jo? A, že jsme negativní. A ano, stěžujeme. Si, jsme negativní. Myslím si, že včera celá Česká republika opravdu používala jenom sprostá slova a klela, jo. Takhle to vypadalo minimálně u nás třech. Tak jak to bude vypadat u nás v playlistu, to už slyšíte. Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. No a samozřejmě víme, že nás hledíte i na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak hezké ráno, šampioni.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festiák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D2 u Velkých Němčic ve směru na Bratislavu dejte pozor na dvě nepojízdná osobní auta na krajnici. Ať už míříte kamkoliv, tak šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Pondělí ráno 6.31. Ladíte Hit Radio. S vámi Michal, Jasmin, taky David. No a ten poslední z nás pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: V italské nemocnici začal pomáhat neobvyklý kolega, robot jménem Ego. Umí přinést pacientovi vodu, doprovodit ho na vyšetření nebo zaznamenat úroveň bolesti a okamžitě ji poslat zdravotníkům. Lékaři věří, že robotům jednou svěří rutinní úkoly a sami budou mít víc času na péči a kontakt s pacienty.
0: Bude tam s ním i Robert Burian.
2: Vedra dávají tělu zabrat, kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energetické nápoje a spánek narušit. Mladí Číňané stále častěji hledají uznání u umělé inteligence místo u vlastní rodiny. Důvod je jednoduchý, od blízkých se jim často nedostává pochvaly nebo podpory.

0: virtuální asistenti jim naopak nabízejí povzbuzení a ocenění, které v reálných vztazích postrádají.
1: No a tak my jsme si tady ve studiu zkusili, jak by nás umělá inteligence pochválila. Vlastně je to tak trochu i tip pro vás, pokud vám nějaká motivace schází. Tak Jasmin, začínej.
2: Tak ve dvou větách, jo, tady máme short. Jasmin, odehrála si show i v tak extrémních podmínkách, odevzdala si lidem energie a profesionální výkon. Buď na sebe pyšná, protože makáš naplno nejen na pódiu, ale dlouhodobě i v rádiu, hudbě a ve všem, do čeho se pustíš.
0: Jak to souvisí s Dneškem?
2: Ne, počkej, já tam zadala jenom pochval mě podle toho, co
1: jo, takhle,
2: mě víš.
1: Co
2: mě víš.
1: Jo,
0: takhle,
1: co
0: dobře,
1: David?
0: Tak já, ano, je pondělí, ano, špatně si spal, ano, venku bude přes 30 stupňů, ale dobrá zpráva je, že od tebe dneska nikdo nechce zaběhnout maraton, stačí udělat pár věcí, dát si dost vody, občas se zhluboka nadechnout a večer si říct, přežil jsem tropické pondělí.
1: Ty jsi si stěžoval dneska, veď?
0: Tak trochu, no. Co ty?
1: Já tady mám rádio hraje, ty jsi u mikrofonu a zatímco zbytek republiky teprve rozlepuje oči, ty už tady pro ně tvoříš ranní vibe celého dne. Máš v sobě neskutečný drive, lidi tě rádi poslouchají, tak tam pošli tu nejlepší energii a ukaž všem, jak se správně startuje týden. Tak, milé děti, a tady máte důkaz, jak umělá inteligence kecá.
2: Jak víš, že tě rádi poslouchají, to jsi tam někdy musel napsat, že tě rádi poslouchají.
0: No.
1: To je kec. To je blbost.
2: Tak se taky nechte takhle pochválit od AI.
1: Hrozný. Pointer Sisters, I'm so excited. Tohle vás bude bavit, tak pojďme si to užít. Hezké ráno, zítra, Adia.

0: 6.40. Tohle je Hit Radio, snídaně šampionů. Dobré ráno. Taky máte pocit, že je dneska ráno na cestách a u vás v práci nějak podezřele ticho? Tak se vám to nezdá, protože odstartoval týden, kdy v téhle republice nikdo nic moc nedělá. Všichni jeli někam na dovču, cestovky hlásí vyprodáno, Řecko, Chorvatsko, tam nás silo nejvíc.
1: Cítím motá jazyk, že bys taky potřeboval nějakou dovolenou.
2: Ten už je pryč hlavou.
0: Já se těším, až bude 9, až budu spát, až dospím tu noc, kdy jsem teda nespal. No. Ale jako jel bych někam na dovču, ale říkám si vlastně jako, proč?
2: Jo? Cože?
0: Proč jet na dovču? Když tady máme takový brutální teploty, dobře, nemáme tady moře, no.
2: No pojedeš se schladit právě, že jo? Jako kam jedu já, tak tam je třeba o 10 stupňů méně než tady, takže...
0: No takhle, jakože někdo poletí do Dubaje a poletí se tam schladit.
1: Jo, jsme letí do Španělska a bere si péřovku.
2: Jo, no.
0: Mě by zajímalo, jak vlastně jako vůbec vám dlouho trvá, než vám na dovolený dojde, že jste fakt na dovolený.
2: Hned.
0: Fakt?
2: Jo, já se vůbec hnedka přenesu.
0: Já tam tak 2-3 dny. Dva, tři dny, než vypnu, než se přepnu a pak teda ten čtvrtý den letí zpátky, jo.
1: Jasný, no.
0: No tak vy, kdo jste někam už vrazili nebo se chystáte, tak si dovču užijte. No a vy, kdo jste tady s námi zůstali v České republice, tak si za chvilku užijte další hity. Aneta Langerová třeba, no a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.

0: Lístky na www.levnězčiny.cz.
1: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
4: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Opatrní teď buďte na dálnici D2 na 23. kilometru u Velkých Němčic ve směru na Bratislavu. Dejte pozor na dvě nepojízdná osobní auta na krajnici. Šťastnou cestu.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: DJO, End of Beginning na Hit Radio v 6.53. Dobré ráno.
1: Bílý oblečení, jahody se šlehajdou a skoro 80 milionů pro vítěze. Asi je vám z popisu jasný, že začíná Wimbledon, nejslavnější tenisový turnaj světa, a tam se tradičně servírujou jahody se šlehačkou, což je teda i moje jako oblíbený letní jídlo.
0: Což mi vlastně úplně nejde teda jako dohromady, jo? Že máš teda jako bílý oblečení povinně na tom Wimbledonu a k tomu jahody se šlehačkou, protože já nevím jak vy, ale možná to máte podobně, jak když si vezmu něco bílýho, něco bílého, tak se i hned jako pokypu, pokecám.
1: Já mám na sobě černý tílko, původně ráno bylo bílý, ne, že bych ho takhle moc za to, ale musela jsem se převlít, že přesně na něm byla nějaká kejda. Nicméně ty jahody, oni servírujou už od počátku turnaje, což bylo v roce 1877.
0: Jakože furt ty stejný jahody z toho roku 1877.
1: Oni je tam mají zavařený nějak právě.
0: Takže to je marmeláda, nebo?
1: Ale nicméně, co je zajímavé, že pro Česko je Wimbledon v posledních letech takový až jako domácí turnaj. Vyhráli ho Petra Kvitová hnedka dvakrát, taky Bára Krejčíková, Markéta Vondroušová, takže budeme moc držet palce.
0: No tak startuje svátek tenistů, moc si to užijte, no a moc si taky užijte další songy, další song, který nás čeká do sedmé, než vám David dá další zprávy. Tohle je Gigi D'Agostino.
2: Že si nedáme Miraje a jahodu.
0: Ať se to tam dá po sedmý, Davide, prosím tě.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: Miluju nový místa se skvělou kávou.
2: Jo, Kapka.
1: Co je Kapka?
2: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
1: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
2: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
1: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
2: Předplatné na kávu.cz.
3: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
4: I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za elektroniku budeme letos platit víc. Ceny počítačových pamětí, čipů nebo komponentů do notebooků mohou vzrůst až o desítky procent. Podražit zřejmě mohou i mobilní telefony. Důvodem je nedostatek součástek, protože výrobci přesouvají kapacity směrem k technologiím pro umělou inteligenci. Podle analytiků se tak rozvoj AI může promítnout i do cen běžné elektroniky. Energetické nápoje jsou v Česku stále populárnější. Jejich prodeje v posledních letech rostou a loni tvořili už 4% trhu s nealkoholickými nápoji. Nejčastěji je kupují lidé mezi 25 a 35 lety. Mladší zákazníci dávají přednost levnějším variantám, které pořídí třeba i za 10 korun. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Češi vstupují do Wimbledonu. Do úvodního dne nejslavnějšího tenisového turnaje světa zasáhne hned 6 českých hráčů. O postup do druhého kola budou bojovat mimo jiné předloňská vítězka turnaje Barbora Krejčíková, Karolína Muchová nebo Kateřina Siniaková. Hlavní soutěž letošního Wimbledonu začíná právě dnes. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Zajímavá šance pro vysokoškoláky. Brněnský magistrát nabízí 2 byty v centru pro skupinky kamarádů za velmi výhodné ceny. Žádosti se podávají do 15. července, a to rovnou 4 až 6 člené skupiny. Podmínkami je věk do 30 let, prezenční studium a přihlášení na místě k trvalému pobytu. K nastěhování jsou byty od září. Jasno až polojasno dopoledne, možné přehánky a bouřky odpoledne. Tak bude vypadat pondělí v Brně a na jihu Moravy. Naměříme až 39 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Krásné pondělní ráno.
4: Ahoj, ahoj.
0: Snídaně šampionů.
3: Jsme tu všichni, tři máme tady Davida, čau Dave.
5: Ahoj všem.
3: A my jsme moc rádi, že tady hlavně máme vás. Dobré ranko.
4: Máme pro vás takový malý šok, takovou časovou facku. První polovina roku bude tenhle týden za náma. Za chviličku pojedeme druhý pololetí.
3: Tak to, abychom se už postavili do fronty na Pandoru.
4: No, je.
0: Hit Radio City Brno.

0: Tohle je Pink, tohle je Hit Radio 705. Rozjeli jste někdy jako malý svůj vlastní biznis? Prodávali jste třeba ovoce, limču, cokoliv. Tak možná jste měli kliku, že jste měli za souseda blbce. Máme tady příběh z Polska. Malej kluk si chtěl vydělat na prázdniny, tak si u silnice postavil stánek s domácí limčou, jenomže to vadilo sousedovi, jo, že podniká na černo. Ten zavolal policii, ta přijela, koukla na malýho podnikatele a místo pokuty, světe div se, od něj vykoupili všechnu limču.
1: To je hezký. Jako to je hezký. Co musíš být za zloducha, aby si takhle nahlásil dítě?
0: No, já když jsem to čet, tak jsem si vůbec nevšiml, že to je příběh z Polska, jo, protože tak si říkám, no, tak jako by docela to sedí tady jako na naši republiku, že někdo si řekl, ale ten podniká na černo, zavolám na něj policejty, jo. Takže tohle dopadlo dobře, mimochodem udělali mu taky perfektní reklamu, že ten kluk vlastně dostal takový skvělý jako marketing ještě, jo, protože oni se vyfotili, dalo se to na sítě. Takže borec teďka má na prázdniny vyděláno. To je hezký.
1: Je to roztomilý.
0: To je hezký. Daně, ty se budou řešit až na konci prázdniny, no. A tak nás zajímá, jestli třeba, vy jste třeba jak někdy zažili, že se k vám ať už třeba policie, nebo hasiči, nebo záchranáři zachovali fakt skvěle a zůstalo vám to v hlavě. A když jsme u toho vzpomínání, tak třeba jak vypadalo právě to vaše první dětské podnikání? Co jste kde prodávali? Jak se vám dařilo? Jestli na vás třeba někdo zavolal policii nebo finančák?
2: Jestli jste platili daně.
0: Přesně.
1: Číslo k nám 777 937 777.
0: Jasmina, jsem tak strašně rád za to, že jsi tady. Že mi tak pomáháš, víš? Kato a John, Turn the Lights Off, to je další parádní muzika pro vás. No a za chvíli se vrátíme k tomu vašemu podnikáníčku. Tak pojďme na to, hezké ráno.

0: Jedna plus jedna, to jsou Rady Kirken, tohle je pondělní Hit Radio, za 2 minuty 7:45.
1: Řešili jsme tady, že na malýho kluka v Polsku někdo zavolal policii, protože prodával domácí limčů, ale policie namísto pokuty vlastně všechno vykoupila a zachovala se hezky, ještě mu tím udělala reklamu. No a my jsme se ptali, jestli jste někdy zažili, že se policisti, hasiči nebo třeba záchranáři zachovali skvěle a taky, jak to vaše první dětský podnikání, pokud jste nějaký měli, vypadalo.
0: Máme tady hlasovku třeba od Kláry.
2: Ahoj, Černá Hora. Tak jako ne úplně malá, někdy kolem 15 jsem pletla svetry, které jsem prodávala, ale mám krásnou zkušenost s policajtama, ne českýma, ale v Neapoli, kdy jsem v jednu v noci hledala, kde je autobusová zastávka, abych se dostala do hotelu. Byla tam hlídka, tak jsem se jich zeptala, jak se na tu zastávku dostanu. Oni se trošku podivili, jakože takhle v noci chce jet někde městskou dopravou a skončilo to tak, že oni sami, kteří akorát končili službu, mě do toho hotelu odvezli. Chudák ten recepční, protože už se bál, kde jsem. Vlastně najednou se před ním, před hotelem objevila policie, bál se, co se kde stalo. A se zjistilo jenom, že mě odvezli, protože měli o mě strach. Takže úplně super zážitek.
0: A to je hezký. To je moc pěkný. Taky tady máme další zprávu, Péťa Brno. Když jsem byla malá, prodávala jsem s bráchou třešně před barákem. Za první vydělané peníze jsme si koupili nanuky a připadali jsme si jako milionáři.
1: Verča z Budějic píše, Jota píše o těch policistech. Policisté nám pomohli najít ztraceného pejska, obvolali útulky a za 2 hodiny jsme ho měli doma. Na to nikdy nezapomeneme. To je hezká pomoc.
0: Pojďme ještě na hlasovku od Mary.
3: Do práce, tak moje první podnikání bylo jako dítě, že jsem venku natrhala kytičky z keřů, bambelišky 7 krásky, prostě všechno, co jsem našla kolem města a kolem parku. Sedla jsem si na obrubník a snažila jsem se to kolem jdoucím prodat. Samozřejmě tržba žádná, dneska se tomu směju, ale bylo to krásný. To do dneška samozřejmě teď už prodávám na Facebooku, na Marketplace. Každopádně všichni malé podnikatele podporuji, držím jim palce, hodně úspěchu a krásné ráno všem.
0: Mě by zajímalo, jakou má teďka Mary teda úspěšnost na tom marketplaceu s těma kytkama, jo? Že jí to, mně se líbí, že jí to nepustilo, jako, jo? Že teda pořád chce prodávat ty květiny.
1: To rozhodně, nicméně fakt držíme palce všem malým podnikatelům, mně to přijde strašně hezký, už to kolem sebe vlastně moc nevídám, taky nejsem teda v té bublině samozřejmě.
0: Já si myslím, že kolik je 7:45 k tomu, že malí podnikatelé, jelikož nemají školu, mají prázdniny, takže teďka ještě odpočívají. Jo, protože si užívají to, že nemusí do školy. Nicméně, že ten stáneček tak kolem 8:30 u těch silnic potkáme. Tak jestli uvidíte nějakého takového malého podnikatele, tak nechovejte se jako sousedi v Polsku, nevolejte na něj policii a kupte si něco pro radost. DJ Bobo, Everybody, další parádní muzika pro vás, tohle vás bude moc bavit. Ladíte Hit Radio, my jsme Michal, Jasmin a David a přejeme vám

0: diskotékový hit Everybody, DJ Bobo. Ladíte Hit Radio 7 hodin 20 minut a už za malou chvíli vás čeká soutěž Rychlá pětka, kde tento týden, celý tento týden budete moct vyhrát po 2 čtyřdenních vstupenkách na festival Colors of Ostrava. Tak to se nenechte utéct, detaily podrobnosti, jak soutěžit za chvíli, no a samozřejmě i další muzika Lady Gaga nebo Nickelback. Hezké ráno.
1: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop CZ.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
9: Zábava vlny tobogány.
10: Co vás čeká?
9: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
10: Plno tobogánů a skluzovek.
9: Tak všichni rychle do plavek.
10: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
9: Relax, drinky, animace.
10: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
9: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
8: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
11: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na příjezdu do Kuřimi ve směru od Čebína v Tišnovské ulici došlo ke střetu dvou osobních aut. Projíždí se Kyvadlově, počítejte tady s kratším zdržením. Šťastnou cestu všem.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.

0: Alejandro. Lady Gaga, Hit Radio 729. Dobré ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Doba ledová se po více než 10 letech vrací na filmová plátna. Tvůrci představili první upoutávku 6. dílu s podtitulem Botvaru a potvrdili, že oblíbená parta zvířecích hrdinů ještě neřekla poslední slovo. Do českých kin nový film dorazí 4. února 2027. Od první řady Česko hledá superstar uplynulo už více než 20 let. Soutěž v roce 2004 sledovali miliony diváků a z neznámých zpěváků udělala přes noc celebrity. Zatímco vítězka Aneta Langerová zůstala úspěšnou hudebnicí, řada dalších finalistů se vydala úplně jinou životní cestou. Dmitrij Medvěděv si na sjezdu jednotného Ruska uřízl pořádnou ostudu. Bývalý ruský prezident a premiér totiž usnul během projevu Vladimíra Putina. Situace je o to trapnější, že je Medvěděv předsedou strany, jejíž sjezd právě probíhal.
0: No to je toho, no. Tak kdo jsme si na poradě v práci nikdy neschrupnul, že? Nebo ve škole?
3: Mně se chce teďka smát, protože během těch zpráv na mě to jde hrozně. No, právě chce, takže se mi chce smát, že se mi chce spát během toho, co ty to
0: říkáš. Spát. A navíc tak Medvěděv, že jo, tak mu to má prostě vejméně, že jo, akorát prostě letní spánek. Teda začíná, no. Tak. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Celý tento týden vyhráváte 2 čtyřdenní vstupenky na parádní festival Colors of Ostrava, a to od Allegro. Tak nám napište, chci soutěžit na 777 937 777.

0: Shake It Off. Takhle vám hraje pondělní Hit Radio Taylor Swift v 7.35. Dobré ráno. Rychlá
1: pětka. Tento týden v Rychlý pětce hrajeme o 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava od Allegro. Mimochodem, pokud rádi nakupujete online, tak Allegro je jedno z největších online tržišť v Evropě a najdete tam skoro všechno na jednom místě.
0: No a kdo možná vyrazí na Colors of Ostrava úplně gratis, bude Filip. Filipe, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobré ráno. Ahoj, tak ještě nám pověz, co ty a ten uplynulý víkend, jak jsi to přežil, ta vedra, co?
2: Jo, tak jak se to dalo zvládnout. No ne, hrozně to bylo, byli jsme u řeky, ale takže dobrý.
0: Tak aspoň něco, tak aspoň něco. No tak, Fílo, jdeme na to.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje parťák Ferdy Mravence?
2: Budu pěkný.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Víš, jak se říká sladké pochoutce z kakaových bobů?
2: Čokoláda.
0: Jo.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Kolik hrbů má velbloud?
2: 2.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaký zvíře je symbolem moudrosti?
2: Sova.
0: Jo. A pojďme na poslední, 5. otázku.
1: Jak se jmenuje nápoj vyrobený z hroznů?
2: Nápoj z víno.
0: Víno, Filipe!
1: Jo!
0: Hele, to bude festák jako víno, čověče. Vyhráváš 2 čtyřdenní vstupenky na festival Colors of Ostrava, které věnovalo Allegro. Je to tvoje?
2: Ty jo, skvělý, skvělý.
1: Moc ti gratuluje, máš 2 vstupenky, tak koho vezmeš sebou?
2: Vezmu přítelkyni.
0: Přítelkyni, tak si užijte výlet z Berouna do Ostravy a užijte si celý festiák. Filipe, měj se krásně a zase někdy na Hit Radio. Ahoj.
2: Tak jo, čau, ahoj.
0: Čau, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Allegro ti přináší Allegro Wishlist Zónu na Colors of Ostrava. Tvůj festival, tvoje pravidla, všechno na jednom místě. Allegro, sponzor pořadu. Hit Radio City Brno.

0: Disturbs, 7.40, Hit Radio, Michal, Jasmina, David. Dobré ránečko.
1: Otázka směrem na vás. Jste šťastný?
0: Jako teď? A nebo jako možná ještě jinak, Jasmin. Ptáš se možná v blbej čas, jako po tomhle víkendu, jo? Je to lepší, ale nic moc.
1: No proč se ptám, prej jsme nejšťastnější jako národ za posledních 25 let, jo?
0: Nechkecej.
1: Prej to spočítali vědci, opravdu to tak má být. Evidentně žijeme v historicky nejšťastnějším období. Ale to se týká jako Čech, jo? Protože pozor, na Moravě, tam jsou prej ještě šťastnější, jo? Šťastnější než Češi.
0: Tak já se tomu jako vůbec nedivím, protože když se ještě vrátíme k tomu víkendu, tak takhle, kdo má sklep byl opravdu tenhle víkend šťastný, jo? A kdo má sklep na Moravě s vínem, tak ten byl za mě úplně nejšťastnější. Takže tahle statistika, jestli to zkoumali takhle třeba dneska ráno po tomhle víkendu, tak tomu i věřím, ale...
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když se
4: to má podařit. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
15: Sporťáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
18: CZ.
19: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
20: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 v Koluně na 212. kilometru směrem od Vyškova na Brno se v levém pruhu srazilo osobní auto s dodávkou. Na místě probíhají odklízecí práce, zdržení bude narůstat.
21: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
22: Pořád jste tady.
23: Tak to dělají šampioni.
22: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Rádiu.

0: Tohle jsou souky ke všemu, co děláte. Do práce, domů. David Guetta, Kim Petras, 7 hodin 50 minut. A mě by zajímalo, jestli jste spokojení se svým křestním jménem. Co vy dva?
1: Ano.
2: Ano.
0: Ano, ano. Já jsem měl teda se jmenovat Kamil, jo, taková otevření pandořiny skřínky.
1: To by ti šlo.
0: Tahle blbost napadla babičku, jo, jsem se dozvěděl pak zpětně.
2: Jako Michal pak?
0: Takhle, se jménem Michal nejsem taky 100% spokojený, ale děkuju mámě, že na babičku nedala, jo. Proč se o tom bavím? Já jsem tady našel netradiční jména v České republice, je tady třeba Cypriána, Celestín, to je za mě ještě v klidu, jo. Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
2: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
0: Fakt to? A jo.
1: A jo.
0: Ninel Grinerová.
2: No, ježiš.
0: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
2: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
0: No tam vlastně, je ta, tam je taky, no. Tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
2: Ježiš, co
0: hele,
2: zás...
0: kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím. Jdem do toho.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s
3: tisku levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
7: Tak sáhni pro mobil.
8: S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
9: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
8: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
9: Více na předplatnenakávu.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: 8 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka míří velmi silné bouřky. Meteorologové vydali výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí. Hrozí přívalové deště, vítr o rychlosti až 90 km za hodinu a kroupy větší než 2 cm. Bouřky se zpočátku objeví hlavně v Čechách, postupně se rozšíří i dál. Přestože se začne ochlazovat, na některých místech Moravy a Slezska budou teploty i v pondělí atakovat tropickou třicítku. Energetické nápoje možná budou pro děti minulostí. Poslanci připravují zákon, který by zakázal jejich prodej osobám mladším 16 let. Omezit by se mohl také jejich prodej ve školách nebo automatech. 1,5-litrová plechovka může obsahovat až 17 kostek cukru a kofein jako 2 espressa. Lékaři varují, že u citlivých lidí mohou energetické nápoje způsobovat silné bušení srdce nebo další zdravotní potíže. Vlastní bydlení se Čechům vzdaluje. Téměř polovina lidí, kteří dnes nevlastní byt nebo dům, si myslí, že si ho nikdy nebudou moc pořídit. České domácnosti navíc vydávají na bydlení v průměru už 35% svých příjmů. To je více než evropský. Jsou Češi ohledně dostupnosti bydlení výrazně pesimističtější než většina Evropanů. A teď už pojďme k nám do regionu.
2: Na oběd má nárok každý žák a student školy v Jihomoravském kraji, tak mohou znovu žádat o příspěvek na obědy pro děti ze sociálně slabších rodin. Podpora je určena všem školám, bez ohledu na zřizovatele. Letos využilo dotaci skoro 140 zařízení. Na příští rok vyčlenil kraj na tento účel bezmála 33 milionů korun. Dopoledne jasno až polojasno, odpoledne možné přehánky a bouřky. Takové bude pondělí v Brně a na jihu Moravy. Teploty stále vysoké, až 39 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Dobré ráno, šampione.
4: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
5: jsme tady pro tebe.
4: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
6: Dobré ráno.
3: Hezký pondělí vám všem. Snídaně šampionů. Kolony, taky řízky v alobalu a věta už tam budem. Zaspomínáme za chviličku na cesty k moři a taky prozradíme, kdy je dobrý rozhodně nevyjíždět.
6: Na to počkejte, no a užijte si další hity. Další hodinu startuje Mika, Relax, Take it easy. Tak pojďme na to.
0: Hit Radio City Brno.

0: Relax, to bude až pořádně zaprší, na to se těšíme určitě všichni. Tohle je Mika na Hit Rádiu 8.07. Michal, Jasmina, David, s vámi dobré pondělní ráno.
1: Sice neprší, ale schladit se aspoň v hlavě můžem. Začínají prázdniny a pro spoustu z nás to znamená jediný, cesta k moři. Jo, někdo už se třeba stihl vrátit, kdo byl dřív, někdo balí kufry právě teďka, možná nás někdo teďka poslouchá i z pláže, pokud jo, tak závidíme. Mimochodem teda, pokud se teprve chystáte vyrazit třeba autem na nějakou dovču, tak se dopravní experti shodují, že úplně nejhorší bývají pátky a soboty, kdy no, opravdu jako vyráží tisíce dovolenkářů.
0: Jasně, já mám zkušenost, my jsme takhle jeli kdysi do Chorvatska, jeli jsme v týdnu a kolony nic, na hranicích nic, a co mě teda jako pobavilo, byla kontrola na slovinsko-chorvatských hranicích a už jako taháš pás a máš takový trochu strach, jako aby tě pustili, když jako tam to je v poho. A vlastně držím v ruce ty pasy a teďka jenom ten tam seděl v té budce a jenom takhle, jenom mával, ani se mi ho neukazoval, takže si říkám, no tak jo, tak jedem. Jo, takže opravdu jet v týdnu je lepší, než je to víkendu. My jsme se pak teda vraceli o víkendu zpátky a to už nebyla taková pohodička.
1: A tak to prošlo dobře. Máte nějakou historku z dovolený, kde to bylo jako, že to nešlo podle představ, nevím, zapomenutej pas třeba, jo. Mně se stalo, že brácha mě chtěl vzít, teda ne, mě chtěl vzít. Já a brácha jsme mamku chtěli vzít na Malorku k narozeninám, ale kupoval letenky brácha a prohodil mi tam, já mám Jasmin Jana Grinerová a on tam napsal Jana Jasmin Grinerová a na letišti byl problém. Fakt, a já jsem normálně tam musela řešit přepsání letenky kvůli tomuhle tomu. Takže to bylo nepříjemné.
0: Víš, to jsou prostě ty lidi, co musí mít dvě křestní jména, no, tak já nevím. Co David?
2: Hele, my jsme jenom zapomněli klíč od rakve, když jsme jeli na dovolenou do Chorvatska a dokonce...
0: Jako na autě.
2: Na autě, ano, na autě. A dokonce, už ani nevím, kde to bylo, v nějakém českém městě, prostě táta k nějakým zámečníkovi a ten říká, ten se do toho asi hodinu snažil dostat. No. Zavolal nějakého kámoše, který byl vyhlášený, snad, že vykrádal i auto jako profesionálně. Ani ten se tam nedostal. Takže jsme museli se stát, už si ani nepamatuju, vlastně, jestli jsme byli zpátky nebo bez rakve, no. Prostě nikdo se do té rakve nedokázal dostat.
0: To je skvělý. To ani profesionální vykradeč rakví teda, jo.
2: Ty si představ ještě, že by nás třeba na zahraničích zastavili, viď?
0: A kontrola. Říkaj,
2: kontrola.
0: A to nemáme klíče. No jasně, no, tak to odevřete, no. By to vzali flexou. No tak dejte nám vědět, vy kam letos vyrážíte, jestli to je Chorvatsko, Itálie, Řecko, jestli už jste třeba na cestě, směr jich právě teď, kdo nás sladíte, anebo jestli třeba zkoušíte úplně něco jiného a třeba někam letíte, jo. A hlavně, jestli si vzpomenete na nějakou nejšílenější vzpomínku na cestu na dovolenou. Ať už je to cokoliv, tak budeme rádi, když nám to nahrajete na 777-937-777 přes WhatsApp, anebo nám to napište klasicky zprávou. Teď posíláme zoologickou od Shakiry. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Na pondělní ráno ideální perfektní rock set Fade In Like a Flower, minutu po 8:45. Dobré ráno, šampioni. Řešíme tady dovolené, protože aktuálně je jejich čas a vzpomínáte na své nejbláznivější vzpomínky na cestu k moři. Děkujeme za všechny zprávy, které jste nám poslali, píše třeba Pája. Ahoj, ahojky šampíci, my byli v Itálii začátkem června a druhý den po příjezdu malej dostal neštovice a předposlední den se nám tam pokazilo auto. Pája.
1: To je nepříjemný. Monča píše, zdravím, mně se stalo při odletu z Bulharska, že mi vystavili letenku na jiný jméno. Prošla jsem třemi kontrolami a zjistila to až v odletové hale, kde naštěstí ta slečna uměla česky, vystavili novou, ale zase na obsazený sedadlo. Naštěstí v letadle bylo dost volných míst. Dokážu si představit ten šok a stres potom, no.
0: Taky další zpráva, zdravím, tak Tchánovi se na pracovní cestě do Švajců v 90. letech stalo to, že na hranicích otevírá pas a tam fotka tchyně, prostě se přemátl. A známým, co s námi jeli do Chorvatska, tak v Maďarsku praskl klíňák a protože se s Maďary nedomluvíš, tak musel přijet mechanik z Čech. Zpoždění 8 hodin a super čekačka teda. Tak tady to vidím na snahu ušetřit a jet přes Maďarsko, která se opravdu teda vyplatila.
1: Mě víc pobavila ta fotka tchyně, no. Že letíš na dovču, otevřeš pás a tam je.
0: A tam a vlastně dvojitej šok, jo. Nejenom, že teda naletíš nikam, ale ještě tchyně jako v ruce. Pojďme dál.
1: Renča píše, dobré ráno, vyrazíme v srpnu do Chorvatska. Máme podobnou historku s rakví na autě. Před několika lety jsme též zapomněli klíče od rakve, jeli jsme do Kalábrie a po 24 hodinách jízdy jsme

0: na to přišli. Dostal se tam ředitel rezortu, rozmlátili rakev kladívkem.
1: Tak Davide, tady máš
0: návod.
1: Tip, co teda příště dělat, no, když vám to taky nešlo. To ještě tady dorazila nějaká hlasovka od Radima.
2: Dobrý den, řidič Radim, na D1 ve směru na Prahu mezi Česlicemi a Chodovem. Stojí v levém pruhu dodávka, odtahovka, plně naložená, má pichou pneumatiku, pozor na točky.
0: Až pojedete na tu Devču, máte dopravní info tady.
1: Tak. Pokud vyrážíte přesně tady od Prahy, dík někde rádio. Po D1, tak hele, rádio, děkujeme. Tak vy, kdo valíte na Devču, ať už třeba právě teďka, nebo jste nasedli do auta, nebo balíte kufry, nebo nás sladíte u moře, moc si to užijte a hlavně se nám v pořádku vraťte. Teď další songy, Poetika na Hit Rádiu. Hezké ráno. Léčí,
3: tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Galaktika na Hitrádiu. 8.21. Silnice se začátkem prázdnin jsou o něco prázdnější. I tak ale někde v pondělí ráno narazíte na komplikace. Kde to stojí, kde jsou nějaké problémy, poradíme za chvíli, bude aktuální doprava. No a samozřejmě vám za malou chvíli přibalíme další parádní songy. Enrique Iglesias, Duel El Corazon, tady na Hitrádiu. Hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když
3: se to má podařit. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
5: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels & Resorts. Více na orea.jobs.cz.
9: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. S komplikacemi počítejte na dálnici D1 na 212. kilometru směrem od Vyškova na Brno se srazilo osobní auto s dodávkou. Na místě probíhají odklízecí práce. Dejte pozor.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City Brno.

0: Lenkyně, Hit Radio 8.32. David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Bedra dávají tělu zabrat, kvalitní spánek je proto ještě důležitější než obvykle. Organismus se během něj zotavuje a připravuje na další náročný den v horku. Odborníci zároveň varují, že večerní těžké jídlo, alkohol nebo energetické nápoje mohou usínání ještě zhoršit a spánek narušit. Světový šampionát ve fotbale míří do vyřazovací části. Základní skupiny skončily a týmy teď hrají doslova vabank. Včerejší duel Jihoafrické republiky s Kanadou skončil 1-0 pro javorové listy. Afričané tak letí ze Spojených států domů, naopak Kanada pokračuje. Stres je pro většinu Čechů běžnou součástí práce. Podle nového průzkumu zažívají stresové situace zhruba 2/3 zaměstnanců. Firmy přitom systematickou podporu duševního zdraví nabízejí jen výjimečně.
0: 2/3, to je docela dost, mi přijde.
3: A no. Tak já taky zažívám stres, vždycky sem přijdu a nevím,

0: Si ty přijdeš,
1: Michale, že jo? To je hrozný, co ten David, viď? A já mám neustále zprávy, jestli budou zprávy včas, jestli se nepřiřeknu a nebudete se mi smát. Takže to jsou ty dvě třetiny, a Michale, ty seš v pohodě.
2: To se neděje, ne. Já si myslím, že ten průzkum podle mě dělali v pondělí ráno. Kdyby se ptali v pátek ve dvě odpoledne, tak to by byl jiný výsledek. Tak doufáme, že vy ve stresu nejste, i když ano, je pondělí. Enlí, Voices, tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali. A připomínám opět, že další srdcovky pro vás má Jirka Pelnář mezi 12. a 13. Tak si to užijte. Hezké ráno.

0: Na tomhle mě baví ten závěr. Snad i vás, Tom Grennan, Little Bit of Love, 8.40, Hit Radio, snídaně šampionů.
1: Zkuste si na chviličku, na malou chvíli představit svůj mobilní telefon bez dotykového displeje. Zní to jako pravěk, co? Přitom dneska, právě dneska, je to přesně 19 let, co se začal prodávat vůbec první iPhone a změnilo to všechno. Jo, do té doby prostě tlačítkový telefony, předtím jsme lovili nějaký prostě plastový pera, všechno možný.
0: Tak ono dřív vlastně ještě byly dotykový telefony, ale ovládali se tím stylusem a právě až Apple přišel s tím, že jsme mohli teda šmrdlat palcem po displeji, takže naše palce před 19 lety nastoupily nedobrovolně do fitka, jo. A mě zajímalo, kolik kilometrů najede denně náš palec po displeji, takhle, chápu, že ta informace je vlastně úplně k ničemu, ale přijde mi to zajímavý, jo.
1: No.
0: Tak denně je to průměrně 250 metrů, intenzivní uživatel až kilometr denně po displeji, jo, najedeme, jo. A za rok naskrolujeme přibližně 90 kilometrů, takže to je prostě jako výlet třeba z Prahy do Hradce Králové.
1: Ty vlaho, no tak schválně, kolikrát po telefonu sáhnete vy, jestli spadáte do toho, zkuste se nad tím zamyslet, až no, budete používat mobil.
0: Když se o těch telefonech bavíme, tak jeden starý phone tady pro vás máme. Tohle je Ed Sheeran Old Phone a to k vám letí za malou chvíli tady na Hit Radio. Tak díky, že jste s námi a přejeme fantastické ráno, šampioni. Jsme Hit Radio.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když
4: se to má podařit. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: Prodám klimatizaci. To si myslím, že by mohl být inzerát po tady těch vedrech. Krištof měl svůj inzerát teď na Hit Rádiu v 8.52. Krásné ráno.
1: Nejlepší zážitky z výletů. Ty většinou nevzniknou, když je hezký počasí, jo. Na Hit Rádiu pokračuje terapie venkem s For Camping a tenhle týden hledáme historky na téma nejlepší výlet v tom nejhorším počasí. Třeba jako Michaela.
0: Míša napsala: Ahoj, loni v létě jsme se známými kempovali. Den byl slunečný a pěkně jsme se bavili. Večer jsme si poseděli u kytary, jenže se nakonec přehnal silný vítr s lijákem, tak jsme ve čtyřech stáli pod markízou, která už se pod tím návalem deště prohýbala. Drželi jsme tyčky, aby neletěla, a mokrý všichni na kost jsme se tomu v tom hrozným počasí nakonec strašně smáli. Dnes si už říkáme, že nás déšť a bouřka nemůže zdolat.
1: Pokud máte nějakou podobnou výletní historku a třeba si myslíte, že vytáhnete ještě něco lepší, nějaký silnější kalibr, tak nám ji napište na web Hit Rádia. Hrajeme tentokrát o poukaz na outdoorový vybavení značky Saleva v hodnotě 7000 korun od For Camping a na konci týdne opět vybereme ten nejlepší příběh.
0: No tak skočte na web Hit Rádia, tam najdete všechny detaily a podrobnosti a my se těšíme na vaše příběhy.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz.

0: Madonna, sorry za to dnešní ráno. Noc na dnešek, když se nedalo absolutně spát, se na nás trochu podepsala, co Jasmin?
1: No, bylo to znát, ale zítra budeme zase ve formě a určitě jste v tom byli s náma, přesně, já si myslím, že spoustu přesně. z vás.
0: Zítra dorazí snad lepší forma, tak díky, že jste to s náma zvládli, my vám přejeme hezký pondělí, no a těšíme se na vás.
1: Zase zítra v 6 hodin.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu.
0: Tak lidi zlatí, naši posluchači, přejeme hezký pondělí.
1: Tak pa a zítra.
0: Zítra čus. Hit Radio.
3: Krásné dobré ránko, 2 minuty nás dělí od 9. hodiny ranní Hit Radio City Brno. Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně tedy na silnicích, protože dobré jazyky tvrdí, že s příchodem prázdnin se snad silnice měly uvolnit. Ne tak D1, tedy, to můžu říct z vlastní zkušenosti. Směrem na Brno se táhne naše klasická kolona. Malovala jsem si to, že tomu tak nebude, ale pozdržíte se. Dálnice D1 směrem také od Brna na Prahu. Tady se dívám, že je odstavené nákladní auto s defektem na 177. V Brně v Tržní ulici, křížení s Olomouckou, tady se srazila 2 osobní auta, místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem, počítejte se silným provozem. D2 na 4. kilometru směrem od Brna na Bratislavu stojí u krajnice porouchané osobní auto a ještě Mřenkova ulice, to jsme v Ivančicích, tady je uzavřena dlouhodobě komunikace, probíhají práce na silnici. Tolik z dopravy vše a samozřejmě máme nové WhatsAppové číslo, takže vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
2: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Devět hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Česko má po víkendu nový teplotní rekord 41,9 stupně Celsia. Padl v neděli v Doksanech na Litoměřicku. Záchranáři o víkendu zaznamenali stovky kolapsů. Častou příčinou zdravotních potíží byla dehydratace a přehřátí organismu. Čeští záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. 6 českých tenistů zasáhne dnes do úvodního dne Wimbledonu. O postup do 2. kola budou bojovat předloňská šampionka Barbora Krejčíková, nasazená 10 Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Daria Vidmanová a Dalibor Svrčina. Všem držíme palce.
2: Fotbalový servis.
7: Dalšími 2 zápasy dnes bude pokračovat 1. kolo play-off fotbalového mistrovství světa. 5násobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. Německo pak v Bostonu čeká Paraguay. Tento zápas začne o 10:30 večer našeho času.
3: Tak co říct k počasí, i dneska si to užijeme naplno, aktuální teploty teď s tou 9. hodinou dopolední už se pohybují kolem 30 a bude to růst během dne, se tady na Brněnsku dostaneme až k 638 stupňům Celsia.
2: Hit Radio City Brno.
3: Krásné žhavé pondělní ráno, první vlastně takové opravdu tropické letní prázdninové přeje Petra Roušár.

Hezké pondělí dopoledne, 10 minut po 9. Hit Radio City Brno, s vámi Petra Roušár a přiznám se, já si připadám po nějaké úplně tvrdé prázdninové kalbě. Extrémní 3 tropické noci, kdy se nedá usnout, pak se nedá vzbudit. Party hard za mě 100% fakt horší, jak za mladá. A nejšílenější z toho za mě ještě byl ten krásný, ale šílený růžový měsíc, který nám tady utěšeně dorůstá, asi jste si všimli. Já o úplňku nemůžu absolutně spát, když mi něco takového svítí do pokoje. Takže dnes v noci nás právě tahle růžová nádhera čeká. Znovu se nevyspíme, protože opět bude tropická noc. Teploty tady v Brně budou i přes noc kolem 25 stupňů. No, začali jsme to léto krásně, ale chci tam mít něco pozitivního, když už se smažíme ve vlastní šťávě. Ten růžový jahodový úplněk, který nás čeká dneska, přinese prý krásné změny a mám tu i nějaké pozitivní rituály, mrknem na to.

0: Pondělním dopoledni na vlnách Hit Rádia City Brno společně s Miley Cyrus a také s dovolením se mnou s Petrou Roušar. Já doufám, že máte krásné takové to už holiday pondělí, ať už chodíte do práce nebo ne, tak prostě to, že začaly prázdniny, je cítit ve vzduchu. A včera, pokud jste nemohli spát podobně jako já a svítil vám do ložnice ten obrovský měsíc, tak jste si jistě všimli toho růžového červeného zabarvení. Poeticky se mu říká jahodový úplněk a bude dneska ve 2 hodiny ráno. Vliv na to usínání je asi u každého jiný, tak já vím, že to zase dneska nedám a zase budu zírat z okna. Ale je to prý úplněk v kozorohu, bývá spojovány s tématy práce, ambicí a dlouhodobých plánů. To znamená, že by se nám prý mělo jako podařit dotáhnout některé věci a ujasnit si některé věci. A až ten úplněk přejde, že se nám tak jako uleví. No na to se těším absolutně nejvíc. A ještě jeden takový malý EZO rituál si dovolím. Pokud máte rádi feng shui, a pokud ne, no tak taky. Na okno ložnice misku se solí, prý se vyčistí energie v místnosti, kde spíte, i když tam spíte třeba sami.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Miluju nový místa se skvělou kávou.
4: Jo, Kapka.
3: Co je Kapka?
4: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
3: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
4: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
3: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
4: Předplatné na kávu.cz.
5: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
6: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Jedna věc mě na moji práci opravdu baví. Každý rok u nás vyměníme desítky tisíc autoskel, lidé se vrací a jsou spokojení, protože děláme skla a to se pozná. Je to snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
10: Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Léto v Brně je prostě takový, jaký si ho uděláte a jak si ho sami zorganizujete. Někdy je to úmorný, někdy je to krásný, je to se spoustou kámošů, je to s letníma nocema v centru, ale letní prostě, to je pro mě letní Brno. Jo. A letních kin je letos tolik, že to je naprosto neuvěřitelný. Dívám se na ten výčet. Letní kino Brno Střed klasický je na Nádvoří a Brna Střed Radnice. Pak je na Římáku. V Bystrci je dokonce letní kino. V Čertově Rokli tam bývalo, v Medlánkách. Na Hvězdárně je letní kino, to je u Ledže. Na Vlněně tam bylo, v Řečkovicích, na Špilberku, v Tuřanech, v Židenicích, na Vaňkovce. To vypadá, že téměř každá brněnská čtvrť má svoje letní kino. Vila Lefbér, to je nádherné prostředí. Sokolský letňák v Ořešíně, Skalní Janáček, to je moje srdcovka, Skalní místodržitelství, na Rosničce, na Ponávce. No vlastně kamkoliv teď to vypadá, že v létě půjdete, tam se bude, ne možná úplně pravidelně, každý týden, ale jednou za nějaké období promítat. Tak zkuste googlit, pokud už vám padlo něco z toho, že to máte kousíček, že vlastně pokud byste nechtěli vyloženě jezdit do centra, tak i městské části jednotlivé mají svá letní kina.

0: 40 po deváté, Kateřina Marie Tichá, na vlnách Hit Rádia City Brno. Dáma, která si střeží soukromí velice sympaticky, řekla bych skoro jako Sia. Prostě moc se toho o ní neví a možná to tak má být. A ví se ale, že letošní rok by měl být ve znamení nové desky a postupně už představuje jednotlivé singly, jednotlivé novinky. Tak se těšíme i tady, i my tady na Hit Rádiu City Brno.
1: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Taky nechcete končit léto větou?
7: To zase nějak uteklo, viď?
6: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
8: Mami, ten Superland byl boží.
9: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
10: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
11: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
12: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
13: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
14: Romantika.
13: Sportáky.
14: Zábava pro děti a mnohem víc.
13: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
14: CZ.
16: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
17: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.
18: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
19: Hit Radio City Brno.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Hezké dopoledne, pojďme se podívat 2 minuty před 10. hodinou, jak to vypadá na silnicích, dálnicích, D2, 4. kilometr směrem od Brna na Bratislavu. U Kranice stále je porouchané osobní auto, nemělo by ale nějak více zdržovat plynulost provozu. A Tržní ulice s křížením s Olomouckou, tady se srazila 2 osobní auta, místo už je s opatrností průjezdné, počítejte ale se silným provozem. Na příjezdu do Brna od Telnice bouralo osobní auto a teď se dívám, že je tady zdržení už v 2-kilometrové koloně. A ještě D1 směrem od Brna na Prahu, odstavené nákladní auto s defektem, to se bavíme o 177. kilometru. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
2: Skvělá zpráva pro všechny znojemské seniory. Od 8. července město Znojmo spouští novou službu Senior Taxi. Potřebujete k lékaři, na úřad nebo do lékárny? Svezeme vás bezpečně a pohodlně. Pozor, registrace už běží. Přihlášku a další informace najdete na webu znojmocity.cz. S registrací vám rádi pomohou v Senior Pointu na náměstí Armády 8, kde získáte všechny podrobnosti. Senior Taxi Znojmo, vaše cesta bez starostí.
3: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
4: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělák. Vláda bude po dnešním jednání informovat o složení delegace na summit NATO v Ankaře. Ústavní soud jí uložil doplnit na seznam prezidenta Pavla. Minister Macinka trvá na tom, že hlava státu výpravu nepovede, protože soud nezrušil usnesení, které počítá s touto úlohou pro premiéra Babiše. Policie teď během prázdnin posílí dohled na silnicích. V nejkritičtějších dnech se taky omezí opravy, aby co nejméně ovlivňovaly provoz. Ministerstvo dopravy zároveň apeluje na řidiče, aby dodržovali základní pravidla. Tady je mluvčí rezortu František Jemelka.
5: Připomínáme, že i na nadcházejících prázdninách se budou zobrazovat na proměnných informačních tabulích dálnic výzvy, jako dodržuji rychlost, dodržuji odstup nebo nedrž telefon.
4: Z důvodu bezpečnosti vytvořil BESIP kampaň Léto v pohodě. Ta se zaměřuje na praktické situace z provozu, například dodržování bezpečného odstupu. Hasiči v Brně právě zasahují u požáru v sociálním zařízení v ulici Kociánka. Vyhlásili druhý stupeň poplachu. K požáru zamířilo 10 jednotek, tedy asi 50 hasičů. Zařízení evakuují. Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla i při třetím startu v diamantové lize druhá. V Paříži se česká atletka opět vylepšila osobní rekord, tentokrát o téměř 0,4. V této sezóně je nejrychlejší Evropankou. Ve světových tabulkách jí patří 4. místo.
0: Zoceleni tím nejžhavějším víkendem hned na startu prázdnin se budeme muset popasovat i s dalšími horoucími dny. Teď aktuálně na Brněnsku 31 stupňů Celsia, ta dnešní maxima až k 6,38 stupňů.
3: Hit Radio City Brno.
0: Tak tady krásné žhavé dopoledne, žhavé vysílání s Petrou Roušar, Hit Radio City Brno, a za malou chvíli nevaříme, posloucháme, registrujte se.

Odstartovaly prázdniny, odstartoval ten úžasný dvouměsíční, pro někoho snad i tříměsíční čas volna a v Brně se tradičně startuje létem na Priglu. Klasika u Sirky, vyrostou pódia a nebude se jenom hrát, bude tam vlastně během dneška a zítra spousta aktivit pro starší, menší, no hlavně pro ty, kteří chodí do školy a teď prostě spoustu týdnů nemusí. Já samozřejmě, ale za nás trošku dospělejší, vybírám ty hudební akce. Strašně se těším na to, že přijede Mardy, Mixle v Pixle, zajímavý projekt, taky Bert and Friends, ti nesmí chybět absolutně nikde, i Ventolin nebo Buty, ti všichni budou přítomní. A moje dcera miluje kouzelníka Mišuge, tak ten přijede taky, to je absolutní pecka, nebo klauní na volné noze. Podívejte se sami na letonapriglu.cz a vlastně celý ty dva dny u Sirky veškerý program zadarmo.

0: Máte chuť na jídlo, chci říct, v tom vedru? Já pořád, já bohužel ten hlad mám pořád a pokud se na tom velice podobně, tak nevaříme, posloucháme a 5 kilo do výborného, vypečeného bystra je tady dneska s pondělním dopolednem na stole. Co vám chybí? Tak abyste měli telefon po ruce, ale hlavně abyste měli registraci u nás na našich stránkách hitradio.cz. Za malou chvíli budu volat jednomu z vás, který se registroval a budu místo pozdravu chtít slyšet nevaříme, posloucháme.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x 0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus,
3: když se to má podařit. Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
6: Hit Radio. Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu City Brno.
7: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
8: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
6: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Takhle zní léto s Hitrádiem. Jenom hity. Hitrádio.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Kdo nechce vařit, ale poslouchá a rád by dostal 500, tak je teďka na příjmu. Nep, začnu za malou chvíli tady datlovat jedno telefonní číslo. Rozhodla jsem se, že snad to klapne, ano, snad ano, že zavolám Adamovi, který se tady registroval, no nevaříme, posloucháme, je to 3-4 dny zpátky, takže poměrně fresh registrace. Už nám to zvoní, kromě toho, že jméno Adam je jako pěkný, že tady Adam ještě u nás nevyhrál, všechno jsem si zkontrolovala, tak mě nové bouchlo do očí, protože my tam máme kolonku, pořád nám to zvoní a nic, my tam máme kolonku zaměstnání a Adame, ty to nechceš zvednout a Adam tam má napsáno, že je revizor. Až jsem zaváhala, jestli mám volat, ale evidentně, ještě jedno zazvonění, evidentně to nedopadne. Ne, nedopadne, tak a už to položím, už to zvonilo asi 8krát. Dobře, takže 500 se mění na 1000. Zítra tedy do Bystra No Feet rovnou 1000. Revizor Adam možná zrovna někoho lustroval, možná vydělával tak, jak jeho zaměstnavateli, to je. A já mu možná zítra zavolám znovu. A nebo někomu z vás, kdo by si tu 1000 zasloužil, protože mi řekne, nevaříme, posloucháme.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.
2: Výjimečná kavárna No Feet na vás čeká na Vaňkově náměstí.

Brně. Užijte si dokonalé branče, polední menu, domácí dezerty i večerní tapas s vodní dýmkou na letní zahrádce. Specializujeme se také na dětské oslavy s animátory, firemní meetingy, koncerty nebo rande na klíč. No Feed, kavárna, která se o vás postará. Právě

0: Říká se, že když máte blbou náladu nebo něco prostě nejde dobře, máte si pořád opakovat jako mantru, že všechno bude dobrý, Robin Schulz a James Blunt to udělali za nás. Tak jo, všechno bude OK a my budeme taky v pohodě a to už za několik málo vteřin, pokud tomu tak teď není, ale já doufám, že na Hit Radio ano.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Tahické léto a Popol z Praha už je tady.
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Akvapalas Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na akvapalas.cz.
1: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio City Brno.
1: J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada.

0: Nevím, jestli vám bylo do tance v tomhle parném počasí a nevím, jak jste na tom, pokud sedíte za volantem. Každopádně pojďme se podívat na nehody nebo nějaké dopravní komplikace. Na příjezdu do Brna od Telnice bouralo osobní auto, dvoukilometrová kolona. D2, čtvrtý kilometr směrem od Brna na Bratislavu, u Kranice porouchané auto. Dívám se dál. Renesská třída, tady stavební práce, silnice je uzavřená, to se ale ví. Aktuálně další žádné problémy tu nejsou. Pokud vy víte o něčem aktuálním, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo, to je 720 890
1: 848. Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
2: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
1: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
1: Více na předplatnenakavu.cz.
3: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
3: Jenom hity. Hit Radio. On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
5: Krásné dopoledne, 11 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot jsou dnes stejné jako o víkendu. Maximální cena benzínu je 40 korun a 46 haléřů za litr. Litr nafty mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 630 korun a 40 haléřů. O dalším fungování cenových stropů v červenci by měla vláda rozhodnout dnes. Část důchodců dostane v červenci důchod později. Letos by mělo jít o poslední změnu, informuje o tom Česká správa sociálního zabezpečení. Koho se to týká, přibližuje mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
6: Změna se týká pouze důchodu s výplatním termínem 6. července. Kvůli státním svátkům bude tento důchod vyplacen až následující den, tedy 7. července. Ostatních červencových výplatních termínů se tato změna netýká.
5: Letos se dosud kvůli svátkům změnil termín výplaty důchodů celkem 5x. Nového člena zdravotnického personálu má na zkoušku jedna z nemocnic v italském Miláně. Je vysoký 120 cm, má kloubovité paže, obratné ruce, výrazné obočí a je to robot. Stroj jménem Ego může třeba přinést pacientovi láhev vody nebo k ošetření. Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace, která ji vyloučila z první ligy. Ligová fotbalová asociace teď podle soutěžního řádu nabídne místo po Karviné mezi elitou, nejprve Táborsku, poté případně Artisu Brno a následně Dukle Praha.
0: Co poradit k teplotám dnešního dne? Už teď překračují 30, 33 stupňů měříme na brněnských teploměrech, samozřejmě na sluníčku to pocitově bude více, maxima dneska až k 38.
3: Hit Radio City Brno.
0: A tak víte co, já vás rovnou vezmu do centra Brna, ať si to horko opravdu pořádně užijeme. Hit Radio City Brno.

Trošku jsem vám vyhrožovala, že vás vezmu alespoň takto virtuálně v těch největších parnech do centra města. Někteří z vás tam musíte, někteří jste prostě tady v Brně na prázdninách, centrum města je rozpálené, i když tapítka jsou všude, mlžítka taky, a kašny jsou plné vody a jezdí i ten rozprašovací vůz. No, je to tvrdý v centru, to určitě. Ale mám tady jednu záležitost, která se mně hodně líbí. Už je to 14 dnů, co se tak začalo vykládat o nové apce, která není ani pro vás, pokud jste extrémní milovníci umění nebo zapálení gambleři, ale možná od každého tak nějak trochu. Ta brněnská apka se jmenuje Lovci soch. Krásných, bizarních i těch legendárních. Brno je prostě soch plné, já to miluju. Aplikace funguje na bázi slepé mapy. V momentě, kdy ji máte v telefonu a přiblížíte se k nějaké soše, ať už cíleně víte o ní, anebo naopak ne, protože jste v Brně cizinci, tak si ji můžete odkrýt, respektive jakože ulovit, případně nafotit a přispět tak do galerie dané sochy. Postupně se lovcům odkrývají další sochy, je tam vždycky napsáno, kdo je autorem, něco zajímavého k té soše, a za mě je krásný způsob, jak se seznámit s Brnem.

0: Pokud je vaše obydlí rozpálené, předpokládám, že bydlíte třeba v centru nebo na sídlištích, je to teď docela pekelné. Ne každý má zahradu s bazénem, ano, závidíme vám. Taky v Brně, v centru Brna jsou místa, kde se dá krásně schladit a teď rozhodně nemyslím žádnou zahrádku s pivkem. Za malou chvíli vám jeden takový tip dám a k tomu ještě přihodím jeden výlet, který by se mohl líbit hlavně vašim dětem.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění. Kuchyně.
5: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisknu levně CZ.
9: Náplně hned.
1: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Krátce po půl dvanácté, ještě než se možná někam vypravíte na oběd, nebo jste si něco urvali v kanceláři, pěkně pod klimatizací, těžko říct. Přemýšlíte, jak se dostanete domů v těch vedrech. Vozy jsou klimatizované, městské hromadné dopravy, ale stejně člověk jako přemýšlí, jak to v tom Brně přežít. Konkrétně brněnské podzemí nabízí mnoho míst, kam se dá zavítat, pokud budete mít třeba i v těchto parných dnech nějakou návštěvu a budete ji chtít vzít prostě někam do města, tak najdete tady 8 typů podzemí. Labyrint, podzelným trhem, mincmistrovský sklep, kostnici, bunkr, kryt, lapidárium, hrobku a vodojemy. Když se podíváte na stránky Turistického informačního centra a pokud některý z těchto míst neznáte, tak tam najdete samozřejmě detaily. Za mě, ale absolutní pecka, samozřejmě jako vždy největší vítěz, kde se můžete ztrácet poměrně dlouhou dobu a opravdu se téměř i v těchto vedrech nastydnout, jsou vodojemy pod žlutým kopcem.

0: 40 po 11. Hit Radio City Brno, Miley Cyrus ode mě, takhle chce na rozloučenou. Samozřejmě na Hit Radio City Brno nic nekončí, jenom jsem vám poslala muziku, abych se také odporoučela. Odpolední vysílání je tady nachystáno, bude se vám věnovat Igor. Dneska prosím vás, přežijte ten růžový jahodový úplněk, něco si přejte, dejte si tu sůl na okno, ať se mám vyčistit ložnice, už jsme se o tom bavili. Jestli se mi dneska podaří usnout, já jsem normálně úplně somnambul, co se týká úplňku. Tak uvidíme zítra, jak se tady potkáme v plné polní, a tím chci říct, že už se na zítřejší ranní vysílání moc těším. Mějte se krásně, přežijte ta vedra.
1: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřovákýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí. V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
4: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
5: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě, ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
6: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
7: Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
8: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
7: Fakt to? A jo.
9: A jo.
7: Ninel Grinerová.
8: No, ježiš.
7: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
8: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
7: No tam vlastně, jako. Tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
8: Ježiš, co
7: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
6: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: zlepši si náladu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Elgartově ulici v parku u Marie Restituty počítejte s omezením, a to kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
3: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
4: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
3: A dárek je váš, tak ušetřete si.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. České dráhy o prázdninách posilují vlaky, více vozů jezdí z Prahy na Moravu, ale také na frekventovaných linkách do Českých Budějovic nebo na západ a severovýchod Čech. Vlaky nabízejí více míst, přesto je lepší rezervace. Mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
4: Sledovat takzvaný semafor, který upozorňuje na očekávanou obsazenost vlaku a využívat spoje mimo přepravní špičku. Kvůli tropickým teplotám doporučujeme cestujícím mít sebou také dostatek tekutin a drobné občerstvení, případně léky, pokud je pravidelně berou, a sledovat aktuální informace o provozu.
3: Dopravci neočekávají výrazné špičky jako v jiných letech, důvodem je hlavně posunutí začátku prázdnin. Meteorologové odvolali smogovou situaci v Ústeckém kraji. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu platila od pátečního odpoledne. I nadále platí ale smogová situace v Praze a ve Středočeském kraji. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se dvakrát rychleji, než je světový průměr. Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyzval evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. Teď se ještě podíváme k nám.
5: V Brně dnes hořelo, požár zasáhl rozvodnu v domově pro seniory v ulici Kociánka. Ze zařízení evakuovali asi 25 lidí, událost se naštěstí obešla bez zranění. Výše škody požáru zatím není známá, stejně tak příčina. Na jihu Moravy je opět od rána vedro, meteorologové očekávají až skoro 40.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
5: Mnohde máme ještě slunečno, postupně ale očekáváme v Brně a na jihu Moravy možné přehánky a bouřky. Teploty jsou stále vysoké, až 39 stupňů Celsia.
2: Srdcovky Hitrádia a Jirka Pelnář.
6: Ahoj, tak co, žijete? Zvládli jste ty vedra? To byl úlet, co? Neuvěřitelný. Bylo takový horko, že bychom asi, já nevím, podle mě nejraději chodili nahatý. Nebo co nahatý? Mně bylo doma takový vedro, že bych si tu kůži úplně nejradši sundal a pořád mám pocit, že by to bylo málo. A vlastně, tak jsem si připadal trošku jako Robbie Williams ve videoklipu k hitu Rock DJ. Pamatujete si to? Vybavíte si to? Jak je tam veprostřed a jak se doslova a do písmene svlíkne z kůže? Tak přesně takhle bychom to potřebovali o tom uplynulém víkendu. No, když už teda Robbie, dáme si Robbieho Williamse a Rock DJ, hit z roku 2000, jako dnešní první srdcovku z těch pěti, co jsem pro vás přichystal.

0: srdcovka na dnešní pondělní den. Robbie Williams, Rock DJ, rok 2000 a hit, ve kterým se ve videoklipu Robbie Williams svlíknul z kůže, aby pobavil všechny lidi kolem něj. A pořád to bylo málo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Asi to známe všichni, kolikrát takhle i v práci, že jo, člověk se může přetrhnout a stejně má pocit, že tu jeho práci kolem vlastně lidi nevidí. Tak tohle jsme zažili v našem životě úplně všichni. Stejně tak, jako jsme zažili rozchod. A to je zvláštní, že právě ta nešťastná láska, ten rozchod, je velmi častá inspirace pro skladatele, pro textaře, kteří píšou hudbu. Mě baví příběh další srdcovky, kterou tady pro vás mám, která je z roku 1990-91 od britské skupiny EMF. A ten příběh spočívá v tom, že kytarista skupiny jel na kole. A v průběhu toho, jak jel na kole, tak prostě přemýšlel o tom, jak ho jeho holka odkopla. A ten text je výborný, doporučuju, najděte si překlad. Píseň se jmenuje Unbelievable, tedy neuvěřitelný. A v rámci toho textu, tak vlastně ono to začíná jednoduše. Začíná to jenom, že co to sakra bylo? V angličtině what the fuck was that? A zbytek tak ten už je prostě jenom o tom jejich příběhu. No inspirace, tak ta se hledá opravdu úplně všude. A tak by mě zajímalo, v rámci dnešních srdcovek, téma rozchodu. Dostali jste někdy SMS-kou kopačky? Nebo tenkrát třeba ještě dopisem ve škole? Napsal vám to někdo na papírek? Nejbizarnější způsob rozchodu, který jste kdy zažili. Dejte vědět 777-937-777 a my si dáme tedy srdcovku číslo 2, rok 1990. Pokud to neznáte, tak alespoň se přiučíte něčemu novému a doufám, že se vám to bude líbit. Pokud to znáte, tak je jasný, že dáte volume doprava. Britští EMF právě teď.

0: Edward Maja a Vika Gigolina a jejich Pouštní déšť, tak věřím, že i na Sahaře spíš by zapršelo, než to, že u nás bude přes 40 stupňů Celsia. A hele, ono to tam fakt bylo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Včera opravdu padnul teplotní rekord. No, tak už je to pryč, tak zaplať vám, teď už bude příjemných cca 36 stupňů Celsia, to je pohodička. Povídáme si v rámci dnešních srdcovek na téma rozchody v pubertě na základní škole. Jestli jste zažili rozchod přes SMS-ku, dopis a tak podobně. A mám tady hezkých pár zpráv z WhatsAppu Hitrádia na čísle 777-937-777. Tady třeba dodnes si pamatuju, jak jsem se s jedním klukem já rozešla přes SMS-ku a on mi na to odepsal: OK, dnes se tomu s kamarádkou smějeme. Další. Čau, já dostal kopačky v 9. třídě přes dopis při hodině. Tenkrát jsme si takhle posílali vzkazy pořád a jednou mi od mé Teresky přišlo: ahoj, po škole na mě nečekej, půjdu s Tomášem. A to bylo celé. Díky za tuhle vzpomínku na školní léta, je mi mnohem líp, dneska se tomu směju. Tomáš v té devítce propadl a ona šla na střední, rozešla se s ním o prázdninách, protože nechtěla na střední chodit s klukem ze základky. Karma. Nádhera. No a další. Dobrý den, se mnou se tímto způsobem rozešel manžel po 22 letech manželství. Přeji všem pohodové pondělí, Karin. No tak to je debil. Tomu nemám víc co říct. Jako v pubertě, na základce to pochopím, ale v dospělosti, přes SMS-ku. Bože. V dospělosti už jsme snad někdy jinde, ne? Vždyť z kluků se stávají chlapy. Tak si dáme tady Boys to Men v duetu s Mariah Carey na Hit Radio.

0: Sons, Summer of 69, tedy léto 69. Víte, v jakém roce to vzniklo, tato píseň? Je to chyták. V roce 1984 tady Bryan Adams vzpomíná na léto, kdy mu bylo 10 let. Mimochodem už v té době hrál v kapele. Tohle je pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A baví mě, že tady Bryan Adams tady vzpomíná na léto z 69., kdy to číslo 69 je tady ještě rok. Za pár let už to budou stupně Celsia, budeme vzpomínat my. Bože, strašný horko, ale jak říkám, už to bude dobrý, už bude asi 35, takže to už je v pohodě. Rozchody. To jsou situace, kdy nám taky bylo velké horko. Dneska v srdcovkách vzpomínáme na vaše rozchody a mám tady třeba další rozchod. No, tak já měla kdysi bomba rozchod, lepší než SMSka, nebo vzhledem k mému věku, tady spíš ten dopis. Šla jsem za svým klukem, zazvonila, otevřely se dveře a ta moje kámoška ve spodním prádle pozvala mě dál. A tam borec sedí na gauči a říká, tak doufám, že ti nemusím nic vysvětlovat. No, co k tomu dodat? Hezký den přeju, Ilona. Jo, já už k tomu radši nic nedodávám, protože moje myšlenky jsou dneska trošku napěněný. Takže, ale jo, tak jako dobrý, tak člověk to potom pochopí takhle hned na první dobrou, že jo? Nemusí zatím jako hledat, či to byl problém. Tady víme, že to byl prostě problém tý kámošky. Samozřejmě. Já jsem se jednou rozešla výměnou zámku u svého bytu. Krásný den, Renča. Taky dobrý. To už taky asi byla úplně poslední možnost. No, každopádně, pojďme zapomenout na všechny ty rozchody. Zase nejlepší na tom je, že tím, že jste ten rozchod zažili, tak jste konečně potom mohli jako natrefit zase na někoho novýho, že jo, s kým jste se potom rozešli, abyste mohli potom najít tu svoji životní lásku. Takhle jsme to v tom životě měli všichni a nejvíc těch rozchodů tak nemáme dneska v srdcovkách na co vzpomínat. Za chvilku si dáme srdcovku na vaše přání, co byste chtěli slyšet, dejte vědět na 777 937 777.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
4: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
5: Koupelny kuchyně.
6: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
7: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
8: Hit Radio.

0: Sam Feld a Jonas Blue na Hit Radio ve 12.37.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je tady poslední srdcovka pro dnešní den, která je na vaše přání, a Adam mi napsal zprávu, že by chtěl slyšet mexickou zpěvačku Taliu. Ona byla teda nejen zpěvačka, byla velmi úspěšná herečka, měla dokonce přezdívku Královna telenovel. A jestli jsme opravdu něco měli rádi v 90. začátkem milénia, no tak to rozhodně byly telenovely. Co, dámy? Dokážete si to vybavit? Ty scény? Och, Armando! Och, Gracielo! Pak dlouhé pohledy do očí, napínavá hudba, pak brečí ona, pak brečí on a nakonec líbačka, že máme pocit, že si ukousnou hlavy. Takhle to vlastně bylo pořád. Telenovely. Mexický telenovely, páni, to bylo jako něco neuvěřitelného. No a právě tady tu fantastickou herečku a královnu telenovel, tak to si dáme teď. Na Hit Radio, Thalia, Regresami, píseň, která měla obrovitánský úspěch, asi i na základě teda všech těch telenovel, právě v Česku, dokonce větší úspěch než v Mexiku. Tady se dokonce stala platinovou deskou. No, tak tady to máte na Hit Radio. Já v tom trošku slyším i Esmeraldu, schválně, poznáte to?

0: na telenovel Thalia na Hit Rádiu.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Samozřejmě, že tohle není píseň z Esmeraldy, já jsem jenom říkal, že mi to trošku připomíná, ta jedna část té písně, jako ten úvod z té Esmeraldy, ale ono to všechno bylo dohromady stejný, ale začaly mi sem hodit zprávy, že tohle byla Rosalinda, samozřejmě. To jsem teda neviděl, ale Rosalinda Thalia hrála legendární Rosalindu, nebo minimálně v té telenovele, ale mě to vlastně jako teď přivádí na novou myšlenku, že bychom si mohli udělat srdcovky telenovel. Co vy na to? Já to dám dohromady. Najdu úvodní písně k nejznámějším telenovelám, i k těm, které třeba zas tak jako pro nás známé nebyly, ale měly obrovitánský úspěch v Mexiku. A nebo vy klidně můžete posílat už teď tipy na 777-937-777, který telenovely vy jste jako žrali, který jste seděli přikovaný u televizních obrazovek na gauči. Dáme dohromady určitě ještě v průběhu léta srdcovky legendárních mexických telenovel. Asi do té doby budeme muset připravit spoustu kapesníčků, aby jsme utřeli slzu. Je 12 hodin 3 a 40 minut, s vámi stále Jirka Pelnář. Do 3 hodin tady spolu dneska budeme trávit tohle tropický pondělní odpoledne. A já vám dál budu hrát hity nejenom na osvěžení, ale zároveň tady pro vás budu mít i další skvělé věci, včetně jedný fantastický v hodnotě 5000 korun. K tomu se ale dostanu v příští hodině. Tak buďte s námi.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
10: Na všechno existuje návod, až na muže po 40, tedy až doteď.
11: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
10: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
11: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
10: Maitreya. Inspirace srdcem.
12: 21 Pilots. Lord. Teddy Swims, LP. A ty na jednom místě. Vyhraj čtyřdenní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Rádiu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

I tento hit od Xindla X na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: zpívají o tom, že mají rádi tvůj pohyb. Já, Lucie, ti říkám, že mám rád tvůj způsob dělání zpráv. To je skvělé.
1: Děkuju, já doporučuji se v těchto teplotách ještě nehýbat.
0: To je pravda. Nejen doporučení, ale zásadní informace od nás z Česka i ze světa uslyšíte už za chvíli ve zprávách. My jdeme teď ještě na aktuální pohled na dopravu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Bašty počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Za letní dětské tábory si letos rodiče připlatí. Ceny od loňska rostly, přesto polovina rodin s dětmi v odpovídajícím věku letos své děti na nějaký typ tábora pošle. Uvádí to průzkum agentury Ipsos. Letní tábory vyjdou rodiče v průměru na 5 až 10 tisíc korun. S touto částkou počítá na 43% rodičů. Léto je obdobím pro častý vznik požárů, zejména na polích. Od začátku roku už hasiči vyjížděli k 60 takovým případům. Nejčastěji hořelo obilí, stohy slámy a strniště. Vzplanout můžou snadno i zemědělské stroje, co je příčinou, popisuje mluvčí hasičů Kristýna Posekaná.
2: Za vzplanutí zemědělských strojů může nejčastěji závada nebo nedbalost. Protože se vozidla pohybují v rizikovém prostředí, udržujte je čistá a v dobrém technickém stavu. Na jejich výfucích mějte vždy lapače jisker. Vozidla vybavte hasicími přístroji.
1: A důležité je také nekouřit v blízkosti hořlavých materiálů. Naše záchranáři se ve Venezuele zapojili do práce na záchraně přeživších po rozsáhlých zemětřeseních. Do terénu vyslali 3 průzkumné týmy, které prověřily několik lokalit, kde by se ještě mohli nacházet živí zavalení lidé. Pohřešovány jsou stále 10 000 lidí. Teď ještě pohled k nám.
3: Zajímavá šokovka. Magistrát nabízí 2 byty v centru pro skupinky kamarádů za výhodné ceny. Žádosti se podávají do 15. července, a to rovnou 4 až 6 člené skupiny. Podmínkami je věk do 30 let, prezenční studium a přihlášení k trvalému pobytu. K nastěhování jsou byty od září.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
3: V Brně a na jihu Moravy vrcholí tropy. Měříme až 39 stupňů Celsia. Odpoledne a hlavně na večer může dojít na přeháňky a bouřky.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
4: 1 hodina odpoledne, venku přes 30 stupňů, to už je jako příjemný oproti tomu, co jsme měli o víkendu. Jak se osvěžit v tropickém vedru? No tak každý jsme dělali, co jsme mohli, co jsme uměli. Před horkem nebylo úniku. Asi úplně nejlíp ze všech to vymysleli klempíř s macinkou. Ti si v tom brutálním vedru přijeli do strážnic pro studenou sprchu.
0: Hit Radio City Brno.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.

Imagine Dragons a Symphony je tady u nás na Hit Radio. 13 hodin a 13 minut, to je aktuální čas, kdy posloucháte v pondělí, první prázdninový pondělí roku 2026. Viděli jste včera tu barvu měsíce, když vycházel někdy kolem 9:45 večer? Jestli ano, to byla nádhera, co? Jestli ne, tak máte šanci ještě dneska a zítra, pokud teda nebude pršet a nebude úplně pod mrakem. Je takzvaný jahodový úplněk, ale ta barva není červená, ale je oranžová. Já když jsem to včera viděl, tak jsem se normálně bál, že i ten měsíc bude pálit celou noc jako to sluníčko, že je rozžavený a my se ugrilujeme i v noci. Nakonec ne, nakonec bylo nějakých příjemných skoro 25 stupňů. Tak jestli máte rádi tyhle nebeský vesmírný podívaný, tak jsem včerejší měsíc pro vás natočil a pokochat se tím pomerančem na nebi můžete u mě na Instagramu, Jirka Pelnář, mám to tam jako nejnovější video, tak to nemusíte nikde dlouho hledat. No a doporučuju, zkuste dneska večer, popřípadě zítra, udělat taky nějakou fotku nebo video, pak to můžeme porovnat. No a když už jsme tady u těch hvězd, hvězdných podívaných, tak si taky dáme jednu hudební hvězdu. Gala Freed from Desire pro všechny fotbalové fanoušky. Už nám to zase začíná.

Milky Chance a Stolen Dance. Tady u nás na Hit Radio 13 hodin 23 minut. Přeju pohodový pondělní prázdninový odpoledne. Jsem rád, že nás posloucháte. A důležitá otázka, když o víkendu byly ty šílený vedra a ty dál budou pokračovat, teď trošku schlazeníčko, ale od příštího týdne zase tropy. Tak co, spálili jste se o víkendu na sluníčku? Jestli ano, tak proč? No proč? Protože už za náma nestojí maminka, co by na nás neustále řvala z okna, aby jsme se šli namazat, že ano? A možná i právě proto vznikly takzvané chytré plavky. Ty slyšíte správně. Chytré plavky, které v sobě mají nějaké čipy, co vám zkontrolují kůži a včas vám dají vědět, jestli už se máte zase přemáznout a nebo ne. Jsou tedy zatím jenom pro ženy, pánský plavky chytrý se nedělají. Což vlastně je v pohodě, já si myslím, že my stejně nic takového nepotřebujeme. Za mě naopak, my bychom využili nějaký chytrý spodní prádlo, jo? Trenýrky, co by nám včas řekli, ne, že potřebují vyměnit, to vůbec, ale že by nám včas řekli, jestli už potřebujeme jít na malou nebo ne, jestli se do nás ještě jedno to pivečko, jeden ten šnitíček vejde, a nebo ne. Jo, protože my to známe takhle potom všichni, že jo? Jakmile jdete jednou, tak jakmile jdete poprvé, tak už chodíte po každém dalším pivu. Tak jestli ještě jedno vydržíme aspoň, nebo dvě, nebo už teda máme jít. To si myslím, že by byl geniální životní hack pro nás, pro chlapy, ne nějaký chytrý plavky. No, každopádně, je to 21. století, pokrok člověk prostě nezastaví. Za chvíli Lady Gaga, Five a Queenie, We Will Rock You, taková malá vzpomínka i na dobu, kdy jsme vlastně ještě nic podobného nepotřebovali, protože nám stačil selský rozum a ve chvíli, kdy jsme byli prostě dlouho na sluníčku, jsme věděli, že je dobrý se asi namazat.

0: Kina www.levnězčiny.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
9: Sporťáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Siko, koupelny, kuchyně.
8: Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Šidenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.

0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Ale mezi náma, že je třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
3: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
2: Fakt jo? A jo.
4: A jo.
2: Ninel Grinerová.
3: No, ježiš.
2: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
3: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
2: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
3: Ježiš, co
2: hele, kolik stojí to přejmenování? Já vám to zaplatím, jdem do toho.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Lady Gaga na Hit Rádiu ve 13 hodin a 36 minut. Zpěvačka, která chodila do třídy s Paris Hilton. Ano, to jsou spolužačky. Každý máme ve svém životě možná i nějakýho spolužáka nebo spolužačku, co to nakonec dotáhli úplně jako vysoko a možná byste to do nich vlastně ani na té základní nebo střední škole neřekli, že jednou půjdou.

tady tím směrem a tak dále. Já jsem třeba seděl v lavici s naším cyklistou Romanem Krojcigrem, tím si teď samozřejmě na tom nechci nějak tady honit reklamu a tak, ale už tenkrát bylo jasný, že jednou Roman tak bude prostě jeden z těch nejlepších cyklistů naší historie, takže já ho takhle zdravím alespoň na dálku. No a pokud vy máte nějaké slavné spolužáky nebo spolužačky, tak klidně se pochlupte na 777-937-777. Když jsme u té Lady Gaga, tak Lady Gaga tak se pojmenovala podle své oblíbené kapely, a to skupiny Queen, a konkrétně písně Radio Gaga. My si nedáme Radio Gaga, ale dáme si We Will Rock You, a to teda v té úpravě od skupiny Five. Takže se nám Lady Gaga a její symbol najednou potkávají na jednom

0: Kateřina Marie Tichá právě teď na Hitrádiu. Osobně doporučuji, zajděte si na její koncert, protože naživo na pódiu je fantastická, je tam úplně jak éterická víla. Nádhera. Je to zážitek, na který určitě budete dlouho vzpomínat, stejně tak jako na další zážitek, který tady pro vás mám. Dneska po 14. hodině vám totiž budu rozdávat speciální poukaz v hodnotě 5000 korun, a to do zábavního centra My House of Fun. Tam můžete vyrazit buď úplně sami, s partou, anebo i s dětma. Čeká vás tam Levels, což je několik pater herní zábavy, arkády, něco, co my si pamatujeme i z 90. ze začátku milénia, Fly Vista, což je jedinečný létající zážitek, Back in Time, nádherná cesta časem pomocí moderních technologií a spousta dalších atrakcí pro děti, pro puberťáky i pro vás jako pro dospěláky. Pak to stojí za to. 5000 korun poukaz, ten tady pro vás budu mít po 14. hodině a nejenom dneska, ale celý tento týden. Tak dál poslouchejte Hitrádio a odpoledne s Jirkou Pelnářem.
1: Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to nezkusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: Miluju nový místa se skvělou kávou.
4: Jo, Kapka.
3: Co je Kapka?
4: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
5: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
6: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
5: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
6: Předplatné na kávu.cz.
7: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels & Resorts. Více na orea.jobs.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: Tisku levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitrádia. Od Brno.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matrasezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrženou.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: James Arthur na Hit Radio krátce před 14:00 odpolední. Víc toho z hudby už dneska nestihneme, alespoň tady ne v této hodině. A tak jdeme na aktuální dopravu.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Elgartově ulici v parku u Marie Restituty počítejte s omezením, a to kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
5: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.

0: is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Kriminalita v Česku zůstala loni na úrovni roku 2024. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Uvádí to data nejvyššího státního zastupitelství. Pravidelně se objevuje takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká kvůli touze něco zažít nebo získat adrenalinový pocit. Část penzistů dostane v červenci důchod později. Letos by mělo jít o poslední změnu, informuje o tom Česká správa sociálního zabezpečení. Koho se to týká, popisuje mluvčí úřadu Sandra Volkánová.
4: Změna se týká pouze důchodu s výplatním termínem 6. července. Kvůli státním svátkům bude tento důchod vyplacen až následující den, tedy 7. července. Ostatních červencových výplatních termínů se tato změna netýká.
3: Letos se dosud kvůli svátkům změnil termín výplaty důchodu celkem 5x, 3x na začátku dubna a 2x o měsíc později. Síť záchranných stanic o uplynulém extrémně horkém víkendu přijala stovky ptačích mláďat. Ta kvůli přehřátí předčasně vyskákala z hnízd na chodníky. V podkrovích a také hnízdních dutinách dosahovaly hodnot, které byly nesnesitelné, zejména pro ptačí mláďata. Teď se ještě podíváme k nám.
5: V Brně dnes hořelo, požár zasáhl rozvodnu v domově pro seniory v ulici Kociánka. Ze zařízení evakuovali asi 25 lidí, událost se naštěstí obešla bez zranění. Výše škody požáru zatím není známá, stejně tak příčina. Na jihu Moravy je opět od rána vedro, meteorologové očekávají až skoro 40.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
5: Mnohde máme ještě slunečno, postupně ale očekáváme v Brně a na jihu Moravy možné přehánky a bouřky. Teploty jsou stále vysoké, až 39 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: Ve 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio a to je opět čas, kdy můžete dát najevo váš názor a říct toho celému Česku, takhle ho vykřičet do světa a nepsat jen na Facebook. Mám tady opět náš pořad Pravda nebo Bullshit. Velmi zásadní téma, které se týká aktuálně prázdnin a také hlídání dětí a také našich babiček. Tak pokud máte děti a babičky na hlídání, tohle bude něco pro vás. Dáme jeden hit a jdeme na to.
2: Hit Radio City Brno.

0: Barbora Poláková, nafrněná na Hit Radio, chviličku po druhé hodině odpolední.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A je to tady dvě hodiny odpoledne, takže opět jdeme rozebírat palčivá témata a já budu chtít vědět váš názor na to, jestli se
1: vědci
0: trefili ve svém průzkumu anebo ne. Tak pro dnešní den tady máme téma.
1: Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak často a jakým způsobem jim prarodiče hlídají děti. Jo? Tak. Jestli jste se do té doma nepohádali, tak ideální čas na to. Rodiče, jak jste na to? Babičky hlídají? Mají na to čas? Nebo jsou pořád v práci? Mají své koníčky? Chodí na nechty, na kosmetiku a tak podobně. Prostě nemají na to čas. A pokud ten čas mají, vychovávají podle vaší představy, výchovy, anebo si jedou po svém. 777-937-777. Bude to velmi tenký led, ale tak aspoň se trošku schladíme, když pořád máme ty horký vedra tady u nás v Česku. Tak jo, dejte vědět. Sám jsem zvědavej, dáme si dva hity a pak jdem na to.

0: Avicii na Hitrádiu. Bude čtvrt na tři, posloucháte Hitrádio a my tady máme zásadní téma dnešního odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% rodičů není spokojeno s tím, jak často jim prarodiče hlídají děti, a když už tedy hlídají, tak to není úplně podle jejich představ. Tak co vy na to? Milan píše, ale babičky jsou nejlepší, řekneš dítěti, aby to dojedl, že je to poslední lžička, a babička ti hned podkopne autoritu s tím, že řekne, nemusíš to papat, zlatíčko. Jasně, to známe všichni. Já bych tomu i věřil, protože doby, kdy si nás babičky brali k sobě i na měsíc, ty už jsou pryč. Dneska jsou babičky moderní a pracující a taky chtějí mít svůj klid. A když hlídají, tak co nejrychleji vrátit zpět. Hezký den, Ladis. Ahoj, no tak to se divím, že to je 91% a není to 100%. Hodně rad a málo dodržování těch nastavených. Lenka Jaroměř. Další zpráva od Lucky. Je to přesně tak. Máme doma nastavená pravidla. A když hlídá moje mamka, tak je nedodržuje. A když se jí zeptám, tak řekne, že vše bylo, ale já nevím, jestli můžu věřit. Snažíme se dětem nedávat cukr, netrestáme je vařečkou a zuby čistíme i mezizubním kartáčkem. Nejmladší dceři budou 3 roky a moje mamka řekla, že to mezizubním kartáčkem neumí a tak to prostě dělat nebude. A to je to, co mě štve, že se to nechce ani naučit. Další zajímavý pohled na věc, jasně, tak ty doby jsou úplně jiný, že jo, tenkrát, jak jsme se vychovávali my. Tam je taky ten problém, podle mě, že ve chvíli, kdy vy po těch svých rodičích ještě jako chcete, aby ty vaše děti teď vychovávaly trošku jinak, takže mají třeba najednou pocit, a ten pocit vlastně může být trošku oprávněný, že jim tak jako říkáte, ale vy jste mě vychovávali vlastně jako špatně. A to je právě ono, aby se ty babičky neurazily. To není špatně, jenom tenkrát to prostě bylo jinak. Nebyly ty informace, jaký jsou dneska, a dneska se jede zase trošku jako jiný směr. Tak je to všechno se vším, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 91%, to je prostě 9 z 10 rodičů, nejsou úplně spokojení. Tak co dál? Máme tady nějaký hlasovky, klidně posílejte zprávy na 777-937-777. A já jsem zvědavej, jestli najdeme alespoň jako jeden pozitivní názor. Zatím hledám marně.

0: Katy Perry na Hit Radio, za chvíli Verona, taky Eminem.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti? Vědci
0: tvrdí, že 91% lidí v Česku nejsou spokojení s tím, jak často jim jejich prarodiče hlídají děti. Tak a dneska, tak pojďme to teda rozlousknout, jestli vědci mají pravdu nebo ne. Ještě tady mám pár zpráv, jako třeba ahoj Jiří, tak úplně spokojená s hlídání nejsem, ale můžeme si za to s manželem sami. Vzhledem k tomu, že jsme si společné dítko pořídili celkem pozdě. A je to hyperaktivní torpédo, tak tchyně hlídá vždy jen na pár hodin a úplně jí to odrovná. Ale táhne jí na 80, tak se na ní nezlobíme a není se co divit. Naši nás měli brzy a na prázdniny jsme byli u babiček třeba měsíc v kuse, protože na nás měli sílu. Ahoj, zdraví Petra. To je taky pravda. To je taky pravda, že dneska už to není taková móda, nebo takový jako standard mít děti v 1, 2, 20, 23, ale že si člověk jako počká a vlastně klidně až jako třeba v 35 to první dítě má, no a potom ty prarodiči na to tu sílu a energii a vlastně ani ty nervy nemají. A za to se prostě na ně nemůžeme zlobit. To je taky pravda. Jarka píše ještě: moje maminka je nejlepší babička na světě, mé děti nevychovává, jenom hlídá a užívá si s nimi radosti a říká, že od výchovy jsou rodiče, a má vlastně pravdu. To je hezký. Jarko, děkuju za tuhle zprávu, ti posílám poukaz v hodnotě 5000 korun na super herní odpoledne v centru Prahy v OC Mai, kde se s dětma vyřádíte a klidně babička tu vemte sebou. Takže pojďme to teda rozlousknout. Já si myslím, že podle těch zpráv, které jste dneska poslali na WhatsApp Rádia 777-937-777,
1: vědci
0: pravdu nemají, není to 91%. Dal bych 81%. Takže není to zas tak hrozný. Není to úplně ideální, ale není to zas tak hrozný. Každopádně díky moc za všechny zprávy, které jste posílali z vlastní životní zkušenosti. Zítra po 14:00 odpolední opět nové téma v pořadu Pravda nebo Bullshit a zároveň znovu za vaše názory tady pro vás budu mít tuhle krásnou cenu a to poukaz v hodnotě 5000 korun na fantastický herní odpoledne. Máte se na co těšit.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
6: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
7: Carglass opraví, Carglass vymění.
8: 4. července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři.cz.

0: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na goout.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: se to blíží. To nejlepší odpoledne na jižní Moravě.
1: První prázdninové pondělí, tak tomu se říká fantazie. Tak doufám, že jste rozjezd prázdnin, jak se patří, odstartovali. No a co k tomu, než pohoda, klídek, dobrá nálada a samozřejmě hit Radio City Brno. I dneska po 15. se budeme společně chladit, těší se Igor Doložal a krásné léto.
2: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio City Brno.
2: Hit Radio.
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Soren s hitem Ordinary, tedy naprosto obyčejný. A to je vlastně jako přání, který pro vás mám, aby po tom šíleným tropickým rekordním víkendu a politických kaus a vlastně jako všeho, co se teď děje, abyste dneska zažili takový jako obyčejný den. To by bylo hezký, ne? Vlastně jako úplně obyčejný den. To vám přeju. Zítra se na vás budu opět těšit. Ve 12 hodin nás opět zítra čekají další srdcovky. No a k tomu spousta zábavy. Spoustu zábavy si navíc užijete i dneska od 15 hodin s naší odpolední show. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit zítra. Tak se smějte.
1: Kdo nemá rád nesnesitelné horko, měl by se včas vybavit vhodným ventilátorem anebo pořídit rovnou klimatizaci. V odborných centrech Bauhaus máme obojí a od každého dostatečný výběr. Vysoké teploty vás tak nechají chladnými, a to doslova. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
4: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
5: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
6: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
5: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
6: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
5: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Na Hit Radio City Brno zdravíme a máváme za volanty. Máme tady nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. A jak se tak dívám, tak stále platí omezení na D2 na 3. kilometru ve směru od Bratislavy na Brno. Tady se v koloně srazila 2 osobní auta a zdržení prej může narůstat. Každopádně, pokud byste měli jakékoliv další dopravní informace, třeba i z tohoto úseku, klidně nám pošlete hlasovku na 720 890 848. Také D1 na 186. kilometru ve směru od Brna na Prahu. Tady stojí u hranice nepojízdné osobní auto. No a pokud byste projížděli přes Znojemsko, tak v Těšeticích bouralo osobní auto, na místě máme záchranné složky a projíždí se opatrně jedním pruhem. Omezení tady může být až do 16:30 odpoledne. Přejeme šťastné cestování z Hit Radiem City Brno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
3: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus,
4: když se to má podařit. Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
6: Máme 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Na mamografický screening budou mít ženy od 45 let jednodušší cestu. Od středy už nebude třeba obstarávat si žádanku u registrujícího lékaře, pokud bude žena splňovat veškeré podmínky k vyšetření. Pokračuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
7: Standardně dále vystavuje žádanky na mamograf, praktik či gynekolog. Pokud ale například žena není nikde registrována, žádanku ztratila nebo chce zareagovat na upomínku z mama centra, bude moct vše vyřídit v rámci samotného screeningu, tedy bez žádanky. Nová metodika umožňuje vyšetření bez žádanky, pro mamografická centra to ale není povinnost.
6: Cílem opatření je odstranit zbytečné administrativní bariéry a zvýšit účast ve screeningu. Do systému jednotného měsíčního hlášení se ještě nezapsalo bezmála 7 000 zaměstnavatelů, tedy necelá 2%. Chybí údaje u zhruba 5% smluv a dohod prvních 3 000. Někteří zaměstnavatelé a účetní si stěžují na přetrvávající nefunkčnost systému. Skoro polovina Čechů nevěří, že si vydělá na vlastní bydlení. Očekávají tak, že budou žít pouze v nájmu. Podle nejnovějších dat průzkumu Evropské realitní přehledy jsou Češi v tomto ohledu výrazně pesimističtější než průměrný Evropan. Tuzemské domácnosti vynakládají na bydlení v průměru 35% svého příjmu.
1: Fotbalový servis.
6: Dalšími dvěma zápasy dnes bude pokračovat první kolo play-off fotbalového mistrovství světa. Pětinásobní šampioni Brazilci nastoupí v Houstonu proti Japonsku. Brazílie je vůbec nejúspěšnějším týmem historie šampionátů. Poslední titul ale získala před 4

a 20 lety. Japonsko pak ve vyřazovací fázi ještě nikdy nevyhrálo. Duel má výkop v 19 hodin našeho času. No a do play-off dnes zasáhne taky Německo, které se do vyřazovací fáze probojovalo poprvé od zisku zlata v roce 2014. Duel s Paraguají začne v 10:30.

Dnes odpoledne a k večeru by se mohly objevit na jižní Moravě a v Brně přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší denní teploty dneska 36 až 39 stupňů Celsia. No ani mi to najde přes pusu. Hit Radio City Brno. Pondělní odpolední show Hit Radio City Brno je tady a dneska budeme hodně nažavení, protože už za chviličku omrkneme, jaké rekordy padaly o víkendu tady u nás v Brně. A mrkneme dokonce i na to, jak to smaží v zahraničí. Zdraví vás Igor Doležal a nezapomeňte, na stíně hodně tekutin a na schlazení teď posílám snowboardiáka Dana Bártu a jeho megapecku On My Head, tak doufám, že vás tato muzika potěší.

Posloucháte Hit Radio City Brno, toto byly Flipside a jedna hudební narozeninová gratulačka. A pokud je vaším dnem právě dnešek 29. červen, pak všechno nej. Tak o víkendu nám padaly tady u nás na Jižní Moravě velmi vysoké teploty. V neděli patřila skutečně Jižní Morava k těm nejteplejším oblastem v celé republice. Včera naměřila dokonce stanice v Brně v Žabovřeskách a také v Lednici 36,9 desetin, což byly nejvyšší hodnoty dne v celé republice a padlo několik teplotních rekordů, tak doufám, že jste díky tomu nepadli vy. Každopádně mi dáte asi za pravdu, že nejlepší by bylo i dneska ideálně někde u vody, tak běžte se někam zlažit a vemte sebou i Hit Radio City Brno. Také dneska vyhlásíme prázdninovou hitparádu teploměrů, takže klidně pošlete na náš WhatsApp fotku anebo hlasovku, jak to u vás vypadá, na 720 890 848. Děkujem.

0: Dobré odpoledne, tady je Hit Radio City Brno a pondělní odpolední show. No a protože v kalendáři máme už takový, řekl bych, prázdninově dovolenkový termín, tak možná už se začínáte pohlížet po své letní dovči. A rozhodně ale nahledeme už za chviličku z Brna také do Evropy, protože nejenom tady u nás v Brně a na Jižní Moravě, ale také v dovolenkových destinacích mají pěkně žhavou pláž. A je úplně šumák, jestli to je písek anebo šutr. No a pokud byste nás poslouchali třeba kdekoliv v zahraničí na dovči, tak klidně pošlete na WhatsApp 728 890 848 zprávu, jak to u vás vypadá, ať máme dokonalý přehled. Za to moc děkujem, no a mezi tím dáme i další parádní muziku, dorazí už za chviličku třeba Lost Frequencies anebo Sebastian.
1: Čtvrtého července slavíme 20 let otevřených sklepů ve Vítonicích. Skvělé víno, kivadlová doprava a večer velkolepá dronová show. To jsou otevřené sklepy Vítonice už 4. července. Vítoničtí vinaři CZ.
2: Tahické léto a Popol z Praha už je tady.
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace z Praha, tahické léto, zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
8: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
7: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
8: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
7: Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Kuchyně. Končíme. Chcete si nakoupit se slevou až 90%? Tak neváhejte. Totální výprodej outletu Siko v Brně Židenicích právě začíná. Čeká nás velké stěhování, takže všechno zboží musí pryč. A to doopravdy. Brzy nás najdete ve zcela nové obchodní zóně Siko v Bohunické ulici. Totální výprodej celého sortimentu se slevami až 90%. Siko. Stylové řešení vašich koupelen a kuchyní. Více na siko.cz/outlet.
10: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu, Nguyen Le a desítky dalších koncertů. Vstupenky na GoOut.cz.
11: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
12: Ale mezi náma žije třeba, a to mě překvapilo, Vinetu, Wednesday, Chingis nebo třeba Ninel.
13: Ninel je mimochodem Lenin pospátku.
12: Fakt to? A jo.
14: A jo.
12: Ninel Grinerová.
13: No, ježiš.
12: Ty vole, ale Vinetu Jošt, tak počkej. To by bylo geniální. Je 8 hodin, krátké zprávy a Vinetu Jošt.
13: Takhle nesmíme pořád zapomenout na tu análku z Opavska, že jo?
12: No tam vlastně, tam je taky, no, tak to by se mohla jmenovat takhle ty.
13: Ježiš, co
12: hele, kolik stojí to přejmenování, já vám to zaplatím, jdem do toho.
11: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme ruch.

0: Pondělní odpolední show Hit Radio City Brno dozněl slibovaný Sebastian. Za chviličku se spustí Ale Farben, no ale pokud už pomaličku dovíráte kufry na svou dovču, tak doufám, že jste na nic nezapomněli. A abyste věděli, do čeho jdete nebo letíte, máme tady prázdninové hitparádové teploměrové okénko. Tentokrát se zaměříme na destinace Dovolenkáris. Velmi horko je na Jadranu, zejména severní Chorvatsko a severní Itálie, na Kypru a také v Turecku. Rozhodně 34 až 36 stupňů Celsia je důkazem. No a přímo z Turecka se nám hlásí náš posluchač Petr, který poslal hlasovku na náš WhatsApp. Peťo, díky.
1: Za mě na pohodu teplo, jsme v Turecku, všichni připálení. A v České republice nevím, jak máte, to bys mě měl říct spíš ty, ale ty byť asi zavřené hodně v rádiu, takže jinak stupně vypadají, že budou vyšší v České republice než v Turecku, co zatím vnímám.
0: No, Peťo, díky, tak je to přesně tak, jak říkáš, máme tady fakt jako opravdu horko. A rozhodně ale, pokud byste se vydávali třeba na řecké ostrovy, tak ty jsou díky větru o něco snesitelnější. Na Krétě máme aktuálně 32 stupňů Celsia, což je pecka. No a Španělsko a Portugalsko jsou paradoxně na mnoha pobřežích chladnější než střední Evropa. Světe div se, protože Atlantik a Středozemní moře zmírňují teploty. Tak mi to nedalo a vytočil jsem ségru, jak na tom vlastně v tom Španělsku jsou.
2: Dobré odpoledne, brašule, jak tam zvládáte ty vedra? Vidím celý týden, že tam chcípáte horkem. U nás ve Vigu je 20 minut od portugalských hranic, máme celý týden krásných 22, moc si to užíváme a myslíme na vás. A Brňáci, prosím vás, nechte toho nakupování a běhání po městě a běžte se válet na Pígl. Besito para todos.
0: O, tak 22 stupňů ve Španělsku, Vigo, poblíž portugalských hranic. Už příští týden se tam jedeme se svou drahou zase hru podívat, tak snad ty teploty vydrží, ať si člověk trošku odpočine. Klidně nám pošlete i vy hlasovku na 720 890 848, ať máme dokonalý přehled. Moc děkujeme. Baby.

0: Na Hit Radio City Brno se nám hudebně zjevil v pondělním odpoledním vysílání také Luis Capaldi. Za chviličku ho vystřídá Ed Sheeran, David Guetta s partičkou a vsadíme i na aktuální selhání kapely Činasky, které ale určitě hudebním selháním fakt jako není. Zdravíme i Petry a Pavly, kteří právě dneska slaví, pánové, je vás na Jižní Moravě opravdu hafo, tak přejeme jen to nejlepší, hlavně zdraví a parádně to oslavte, třeba někde v bazénu a nebo ve Stínu.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Lednice. 1. až 3. července se promění zámek Lednice v hrad Karlštejn. Čeká vás slavný muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem a také skvělý muzikál Kleopatra. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Vesmírný týden na Kraví hoře. To je festival Planet Brno. Obří modely vesmírných těles, letní kino s vesmírnou duší, cesty mezi hvězdami v digitáriu a hlavně nový obří model Gigalónu. To vše na jednom místě pro rodiny, zvídavé i náročné fanoušky vědy už od 6. do 12. července. A pozor, Kraví hora je pro auta vesmírně nedobytná. Více informací na festivalplanetbrno.cz.
5: Objevte hotel Atlantis v Brně. Právě teď jsme pro vás znovu otevřeli venkovní wellness. Po rekonstrukci v nové podobě ještě příjemnější než kdy dřív. Zažijte jedinečné saunové ceremoniály, které uvolní vaše tělo a pročistí mysl. Relax, vůně esencí a chvíle, kdy se svět na okamžik zastaví. V létě také venkovní bazén jako stvořený pro rodiny s dětmi, kde se osvěžíte ve vodě a vychutnáte si drink u venkovního baru. Dopřejte si odpočinek, který si zasloužíte. Rezervujte si svůj wellness zážitek ještě dnes v hotelu Atlantis.
6: 21 Pilots, Lord, Teddy Swims, LP a ty na jednom místě. Vyhraj 4denní vstupenky na festák Colors of Ostrava od Allegro. Každé všední ráno ve snídaní šampionů na Hit Radio.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Tak ještě předtím, než se na Hit Radio City Brno vrhneme na další aktuální zprávy v 16 hodin, tak vyrážíme na silnice v Brně v Horních Heršpicích. Na Starém náměstí probíhají aktuálně výkopové práce, máme tam omezení provozu až do konce července. Pokud byste projížděli po D2, tak na čtvrtém kilometru od Brna na Bratislavu by mělo stát stále porouchané osobní auto a v Brně ulice Bašty máme tam omezení kvůli pracím na vozovce. Také na Blanensku v Jedovnicích v Jiráskově ulici probíhají práce na výstavbě kruháče. No a toto omezení nám skončí, no, hodně za dlouho. Přeju šťastnou cestu, no a pokud byste měli jakékoliv dopravní info z vaší trasy, klidně nám pošlete zprávu anebo hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéfcukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels & Resorts. Více na orea.jobs.cz.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
5: Máme 16 hodin, krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Pěkné odpoledne. Regulace cen pohonných hmot bude pokračovat minimálně do 19. července. Rozhodla o tom vláda. Pokud se do té doby situace na trhu s palivy stabilizuje, vrátí se jejich prodej od 20. července k běžné praxi. Dosud platné opatření původně počítalo s ukončením už na konci června. Detektivové z Národní centrály proti organizované páchání bitcoinové kauzy. Stranám do poloviny července umožní prostudovat vyšetřovací spis a učinit návrhy na doplnění vyšetřování. Případ souvisí s darováním bitcoinů rezortu spravedlnosti od odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Obvinění jsou 4 lidé. Záchranné složky teď zasahují v Olomouci. V bývalém areálu pivovaru došlo k hromadné otravě oxidem uhelnatým. Podle posledních zpráv zdravotníci ošetřili 7 lidí. Jeden člověk byl v kritickém stavu a bylo nutné ho resuscitovat. Příčina otravy je v šetření. Čeští fotbalisté si v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 pozic. Klesli až na 48. příčku a jsou tak nejníž od dubna 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci. Na druhém místě pak Francie vystřídala Španělsko.
0: Aktuálně máme v Brně a na jižní Moravě teplotu kolem 35 stupňů Celsia. Pěkně nám to tam opět šajnuje. Odpoledne a k večeru by se mohly objevit i přehánky nebo bouřky. Taková přírodní sprcha na příděl by rozhodně přišla vhod. No ale teploty zůstávají nekompromisně vysoko. 36 až 39 stupňů Celsia. No, mazec. Bacha na úpal.
1: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno jsme přeskočili 16. hodinu. Zdraví vás Igor Doložal. No a protože dneska máme den podání ruky, tak už za chviličku si zhrneme, jak je to správně. Víte třeba, jak dlouho by se měla podaná ruka držet? Držet, ne drtit. Za chvilku si řekneme víc.

Na Hit Radio City Brno dozněl v pondělním odpoledni i Ray Dalton, jeho Blood Running, tak doufám, že nic krvavého, ani žádný běh, ani nic podobného na vás dneska nečeká. A dneska, to znamená 29. června, máme den podání ruky. Je to připomínka toho, že správně podaná ruka má být pevná, ale ne jako hydraulický lis. Takže pokud si podáváte ruce, tak nezapomeňte na to, že stiskněte pevně, ale nebolestivě. Dívejte se do očí, ne na boty, a hlavně po 3 vteřinách ručku zase pustíte. Je to totiž pozdrav, ne přitahovaná. Teda já musím říct, že jednou jsem se seznamoval s jednou házenkářkou, která chytala v bráně, a ta mi, panečku, ruku málem rozdrtila. Ta měla sílu jak bejk. Tak jak to bude za 100 let, to nemám tucha, ale možná si za 100 let budeme podávat něco jiného. Kdo ví? Rozhodně se pojďme ale podívat na hudební pecku, která se právě takto jmenuje, tak ať vám šmakuje na Hit Radio.

0: Pondělní odpolední show Hit Rádia City Brno je v plném proudu, tolik Ella Henderson a také Rudimental. Mimochodem, věděli jste, že Ella Henderson soutěžila v soutěži X Factor a poroci často říkali, že zpívá jako žena s 20-letou kariérou, protože přestože jí bylo pouhých 16 let, fanoušci si potom z toho dělali srandu, že má hlas, který je starší než její občanka. No, musím říct, že hlas kolikrát klame. No schválně, kolik si myslíte, že mám já? Klidně mi napište svůj tip na náš WhatsApp 720 820 848. A za chvilku pro vás mám další parádní pozvánky na to, co se na nás chystá, nejenom o následujícím víkendu. Užívejte odpoledne.
1: Jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90 nebo máslo 250 gramů za novou běžnou

0: cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.

0: taky na www.levnězčiny.cz.
1: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
2: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
1: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
1: Více na předplatnenakávu.cz.
0: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Na Hit Radio City Brno dozněli Hunter X a také Audrey Nuna. A za chviličku se nám rozezní legendární Phil Collins, no ale ještě předtím vám poradím, kam se i v tomto dnešním velmi horkém odpoledni v Brně vyrazit skladit. Tak možností je hodně, ale asi ta nejlepší bude brněnské podzemí. Můžete k nám do Brna vyrazit prozkoumat historii brněnského podzemí a věřím, že litovat nebudete, protože můžete navštívit vodojemy, labyrint, sklep, kostnici, bunkr, kryt, lapidárium a hrobku. Jsou to zážitky jako z jiného světa, veškeré podrobnosti najdete na podzemíbrno.cz. No a pokud byste ještě neměli v plánu nic na víkend, tak byste neměli chybět v pátek 3. července od 20. hodiny v Šato Valtice, protože tam se koná velmi zábavná akce Krhut a Kozub u táboráku. A myslím si, že o zábavu bude fakt velmi dobře postaráno, takže pokud byste neměli na páteční večer nic v plánu, vřele doporučujem. No a není to všechno, protože o tomto víkendu můžete vyrazit do areálu U Rybníka v Nedvědicích, tady se totiž konají 26. slavnosti Pernštejnského panství. Program je nabitý a věřím, že celý tento víkend vám také přijde vhod. Tak se skvěle bavte.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City Brno.
2: Léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: Na Hit Radio City Brno dozněly Ina a Rehab. Pomalu se blíží 4:45, tak doufám, že už máte pohodičku, třeba i nožky někde v bazénu. No a teď pro vás mám taková fakta, která rozhodně můžou znít jako totální blbosti, ale pozor, jsou reálné. Třeba Albert Einstein měl být prej prezidentem Izraela. Vysoké podpatky původně nosili muži, nejdelší hudební vystoupení v historii právě probíhá a má prý skončit v roce 2640. Vatikán je jediná země na světě, kde se nikdo nikdy nenarodil. No a v soutěži o nejlepšího dvojníka Charlieho Chaplina skončil skutečný Charlie Chaplin až na 20. místě. Tak to mi hlava jaksi nebere. No, ale v dnešní době se už fakt není čemu divit. Za chviličku Kelly Clarkson, Joe anebo John Newman.
1: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk s RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x0,5 litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
2: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.

0: Hit Radio City Brno vám přeje šťastné cestování. Aktuálně v Brně máme hlášeny práce na silnici v Křížkovského ulici, ale tady to omezení bude končit už zítra, takže už by to snad mohlo být v pohodě. Pokud byste projížděli přes Žabovřeskou, tady křižovatka s Kamenomlýnskou, máme také hlášeny práce na vozovce, omezení dopravy až do 15.12. No a v Brně v Polích je uzavřena vozovka z důvodu prací na inženýrských sítích. Rozhodně přejeme šťastné cestování. Pokud byste měli jakékoliv podrobnosti z vaší trasy, klidně nám dejte zprávu na náš WhatsApp 720 890 848. Hlavně jezdíte opatrně a s Hit Rádiem City Brno. Děkujem.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.
6: On air, online i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
7: Je 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Kriminalita v Česku výrazně neroste. Podle aktuálních čísel loni zůstala na předloňské hodnotě. Přibývá ale případů s vysokou agresí, a to především u dětí. Pravidelně se objevuje takzvané zážitkové násilí, tedy násilné chování dětí a dospívajících, které vzniká hlavně kvůli touze něco zažít nebo získat adrenalinový pocit. Meteorologové dnes potvrdili nové absolutní teplotní maximum v Česku. Padlo včera v Doksanech na Litoměřicku, kde naměřili 41,9 stupně Celsia. Navíc 9 z 10 nejvyšších teplot zaznamenaných v Česku v historii měření pak je právě z uplynulého víkendu. Tragická střelba dnes otřásla sousedním Německem. Na severu země ve městě Štáde přišlo o život 5 lidí. Počet zraněných je zatím nejasný a stejně tak i motiv střelby, ke které mělo údajně dojít v mládežnickém centru. Německá policie zadržela 2 lidi, další nebezpečí prý nehrozí. Bývalý fotbalový reprezentant Michail Krmenčík ukončil kariéru. Serveru Sport.cz řekl, že už nemá motivaci. V kariéře získal mimo jiné i 3 mistrovské tituly z Plzní. Naposledy působil ve Slovácku.
0: A dnes odpoledne se můžou na jižní Moravě vyskytovat bouřky a samozřejmě až k večerním hodinám to může být takové osvěžující klima zdarma. Samozřejmě přeháňky nebo bouřky a teploty kolem 36 stupňů Celsia. No a co se týká noci, tak nejnižší noční teploty se prej dostanou na 24 až 21 stupňů. Takže i v noci nás čeká pěkné hicno.
6: Hit Radio City Brno.
0: Ani po 17. na Hit Radio City Brno nepolevujeme. S vámi je Igor Doležal a už za chviličku probereme fyzickou zdatnost našich dětí. Tak schválně, co myslíte? Jak jsou na tom naše ratolesti?

Na Hit Radio City Brno nám dozněli Miraj a taky Eva Farná a jejich aktuální pecka Vzpomeneš si. Tak já myslím, že mnozí z nás si vzpomínají na svá mladá dětská léta, protože spoustu času jsme nejenom na startu prázdnin vždycky trávili tím, že jsme vyráželi do ulic a před baráky na různé schovky a podobně. No ale fyzická zdatnost aktuálně českých dětí je podle odborníků dlouhodobě nízká. Není to jenom tím, že by se málo hýbali v tělocviku anebo chyběly sportovní kroužky. Je to spíš tak, že se nám změnil přirozený pohyb na přirozené přesouvání palce na displeji a možná i na signálu Wi-Fi od gauče do ledničky. Tak pokud máte doma děti, tak je klidně vyžeňte někam do ulic, ať si jdou proběhnout s kámošema, ať si jdou zahrát fotbal, ať jdou někam k vodě, ale samozřejmě zase hodně opatrně. No a ať si to léto krásně užijou v pohybu a ne u displeje. Okay.

0: Pondělní odpolední show Hit Radio City Brno jsme vsadili i na Justina Timberlakea a doufám, že i vám udělal radost. No a teď vsadíme na Kubu Ghanema, protože ten pro nás má další lahůdku z víkendové služby Městské policie Brno.
1: V sobotu dopoledne zasahovali naši strážníci u brněnské přehrady, kde podle volajícího na linku 156 vyšel z vody zmatený člověk. Strážníci našli 20-letého a kompletně svlečeného muže vedle zastávky parníků pod Trnůvkou. Během jejich snahy navázat kontakt i při konkrétních otázkách hleděl do prázdna a místo odpovědí se pokoušel o hvězdy a stojky. Na asfaltové cestě dělal i kotouly a tak měli strážníci obavy, že se poraní. Jednorázovou deku, kterou mu podali, aby se zahalil, použil jako rekvizitu a mával jí nad hlavou i kolem těla jako při kejklířském vystoupení. Hlídka z jeho chování usoudila, že je pod silným vlivem drog a přivolala mu sanitky. Chtěla mu je spoutat, protože hrozilo, že si při artistických kouscích ublíží. Zdravotníci ho vyšetřili a v doprovodu strážníků odvezli do Bohunické fakultní nemocnice.
0: Tak Kubo, děkujeme. O víkendu bylo fakt horko. Já jenom doufám, že se mladík, který byl teda úplně nahatý, nespálil. Chápete?
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
3: S námi ve studiu je opět Richard ze Slevomatu. Ahoj.
4: Ahoj Kubo, zdravím i posluchače. Dneska popravdě nemám úplně nic připravený, takže co by tě tak zajímalo? Nějaký tip na zážitek, na dárek, nějaká slevička?
3: No tak počkej, tak já se to myslím.
4: No stres, jsme jenom v éteru, v pohodě.
3: No dobře, tak já myslím, že se docela nabízí trochu tě vytěžit ohledně nějakých dovolených.
4: Jo, to je dobrý nápad.
3: Máme léto, prázdniny, vlastně hlavní sezóna.
4: Přesně, taky pojedu na Dovču, přes Slevomat samozřejmě. No napadlo mě teď, nemáme tolik času, takže vypíchnu prostě jedno zajímavé místo, který by mohlo být super pro každýho. Je to nejdelší hotel v Polsku.
3: Říkal jsi nejdelší hotel?
4: Jo, je to brutál, teď jsme tam točili. Merkur Resort se to jmenuje, v polských Beskydech.
3: Aha.
4: Taková dlouhá budova, takový půlměsíc, luxusní nový hotel z roku 24, tuším. Jako architektonicky je to bomba, je to v horách, vlastně je to jeden z nejvejš položených hotelů v Polsku, takže výhled z pokoje hustej. Vevnitř asi 4 restaurace, obří wellnessko, bazény, takovej ten unikát, kam se jako chceš vrátit.
3: Tak to zní velmi, velmi zajímavě, říkal si Merkur Resort, pouknu na to.
4: Super, a teď u nás na Slevomatu běží i obří kampaň zaměřená na cestování, tím, že začínají prázdniny, takže tam najdeš spousty hotelů s pěknou slevičkou.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
5: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.

0: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hitrádia. Fotbal na Hitrádiu City Brno.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz.
0: Hitrádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hitrádio, tady bude jen pro vás.

S vámi je stále odpolední show Hit Radio City Brno a pokud si říkáte, že se vám v posledních dnech opravdu hodně těžce usíná, spí a pořád se probouzíte, tak možná to je nejenom tím obrovitánským vedrem, ale možná to je i tím, že se nám blíží jahodový úplněk. Ano, slyšíte správně. A já jsem si furt říkal, sakryš, proč nemůžu zabrat? No klasika. Tak jsem si otevřel svůj úplňkový kalendář, že o těch kalendářů je na světě hodně. A dívám se na to, že tady u nás v Brně bude úplněk přesně 30.6. v 1.57. A co nad Brnem uvidíte, tak maximální fáze bude v 1.57. To bude nejjasnější a největší měsíc. Východ měsíce bude už dnes v 1.20.54 a zapadne zítra ve 4.37, takže byste si, pokud byste chtěli vidět jahodový úplněk, měli natáhnout budík a bude to vypadat tak, že měsíc bude prakticky celou noc velmi nízko nad horizontem. Bude mít lehce oranžový až zlatý odstín a v době úplňku bude přes 99% osvětlený. Takže nevím jak vy, ale já opět nezamouřím oka, ale rozhodně to budu sledovat. A pokud byste se na měsíc chtěli podívat opravdu hodně zblízka, tak bych doporučil vyrazit do brněnské hvězdárny a nebo čekovat jejich kamery, protože budou opět namířeny na všechny světové strany a rozhodně ten měsíc budou také sledovat. Takže zdravím na Kraví horu a pozdravujem pana ředitele Jiřího Duška.

0: Pondělní odpoledne se nám začíná pomaličku blížit k podvečeru a to je nejvyšší čas, abychom už za chviličku odstartovali přehlídku těch největších hudebních fláků 80., 90. a milénia. Já teda nevím, co přesně pamatujete vy, ale já si pamatuju v podstatě 80., 90. asi úplně nejvíc, protože jsem v nich vyrůstal a miléniovky, tak to už byla taková jako novější doba pro mě. No, každopádně i dneska to bude stát za to, tak si nezapomeňte užít pěkný letní večer v rytmu toho nejlepšího z hudební historie. Igor Doležal se loučí, přeju vám hezký zbytek pondělka, no a samozřejmě školákům všem. Nechci připomínat školu, ale užijte si prázdniny. A pokud u toho bude Hit Radio City Brno, budeme jenom rádi. Každopádně hezký večer, no a zítra repete, těším se na vás v 15 hodin.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Olomouc, Brno a Ostrava. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
4: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Taky nechcete končit léto větou.
6: To zase nějak uteklo, viď?
5: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
7: Mami, ten Superland byl boží.
8: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
9: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
10: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
11: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
12: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
11: Romantika.
12: Sportáky.
11: Zábava pro děti a mnohem víc.
12: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night, Omar Sosa, Paolo Fresu.

0: zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Bašty počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vidět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Miluju nový místa se skvělou kávou.
3: Jo, Kapka.
2: Co je Kapka?
3: Výhodný předplatný na kafe na pár kliků. Objevuješ nový místa a nic neřešíš.
2: Objevuj nová místa od pražíren po Hidden Bistra s aplikací Kapka.
3: Svou oblíbenou kávu, maču nebo limču si můžeš vychutnávat už od 89 korun měsíčně.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
3: Předplatné na kávu.cz.
0: Hit Radio. Zima, mokro, vítr a přesto ten nejlepší výlet ever. Jestli tě počasí zkoušelo a ty jsi to s kámoši stejně užil, vyprávěj nám o tom. Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na web o svém nejlepším výletě v nejhorším počasí a vyhraj si značkové outdoor vybavení od 4Camping. Terapie venkem na Hit Radio.
4: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv pře Lucie Daňková. Dálniční známky nebudou pravidelně každý rok zdražovat. Vláda dnes schválila návrh na zrušení pravidelné valorizace a zachování ceny roční známky 2570 korun. Návrh zachovává slevy pro nízkoemisní auta. Novelu teď dostane k projednání sněmovna. Prezident Petr Pavel na summit NATO v Ankaře pojede, byl akreditován. Hlavou delegace ale bude premiér, uvedl to Andrej Babiš po jednání vlády.
2: Pan ministr Masinka už minulý týden v pátek na základě rozhodnutí ústavního soudu doplnil na seznam delegace prezidenta Pavla a jeho doprovod. Vláda potvrdila, že v čele delegace bude premiér, tak už jak bylo rozhodnuto dříve na základě usnesení vlády.
1: Babiš zároveň vyzval Pavla, aby na účasti na summitu NATO netrval. Meteorologové před 16. hodinou odvolali smogovou situaci v Praze a Středočeském kraji, kde platila kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu od nedělního odpoledne. Už v noci na dnešek skončila zhruba po třech dnech s ohledem na zlepšené rozpylové podmínky i smogová situace v Ústeckém kraji. Naši fotbalisté se v žebříčku reprezentací FIFA po vyřazení ve skupinové fázi na mistrovství světa pohoršili o 8 míst a klesli na 48. příčku. Jsou nejníže od roku 2019. V čele pořadí zůstali obhájci zlata z minulého šampionátu Argentinci a na druhém místě je Francie.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v dabu.
1: V noci zataženo oblačno, na většině území přehánky místy bouřky, které budou ojediněle i velmi silné. Na východě zatím jasno, noční teploty je 21 až 17, přes den většinou pod mrakem a v jihovýchodní polovině Česka ještě polojasno. Večer přehánky a bouřky budou četnější, dokonce opět i silné a bude rozdíl v teplotách. V Čechách většinou 25 až 30 stupňů, na Moravě a ve Slezsku ještě 33 a na jihu Moravy 36.
3: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová, společně pojďme vyzvat déšť. Ideálně bez těch krup, co řádí už třeba na jihu Čech, doufejme, že ty vás minou, ale ty nejlepší hity, ty vás neminou. To nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď je tu Alanis Morissette a Thank You.

Naprostá legenda Felicita Albano a Romina Power na Hit Radio. Krásný večer vám všem, co stále očekáváte déšť. Jo, doufejme, že přijde. Třeba na jihu tam už je, taky se tam o něco ochladilo. Zároveň s tím ale přišly i až 5-centimetrový kroupy. Tak to je blbý, že jo? Ale věděli jsme, že to bude mít samozřejmě i nějaký negativa, ten déšť. Jde to opravdu od jihu, takhle přes celý Česko, tak uvidíme, kdy to dorazí k vám. Držím pěsti, ať přijde jenom to hezký, příjemný ochlazení, bez těch chrup, ideálně, a bez toho štěleného větru. Tak jenom prosím vás, buďte připraveni, schovejte pro jistotu venku věci, no a pak už jenom tanec deště, no. Jo, aby jsme ho jako přivolali. Nenápadně. Gareth Gates, ten by mohl pomoct.

To je skvělý, co? Madonna, Ray of Light, posloucháte Hit Radio. Song z roku 1998. My se ale v rámci našich skvělých songů na Hit Radio Classic, což je to nejlepší z 80., 90. a milénia, posuneme ještě o něco víc zpátky. A to k songu

0: který, jakmile slyšíte, tak vzpomenete i na ten film, se kterým souvisí. Film, ve kterým vládly uplý trikoty, divoký taneční pohyby. Jasně, mám na mysli Flashdance, ten si dáme už za malou chvíli. Irene Cara, k tomu taky Bon Jovi nebo Whitney Houston.
1: Chceš si dát skvělý kafe na cool místě?
2: Tak sáhni pro mobil. S aplikací Kapka máš svou oblíbenou kávu, maču nebo limču na pár kliknutí, poznáš nová místa a nic víc neplatíš.
1: Jednoměsíční předplatné pro celé Česko.
2: S Kapkou máš kafe vždycky v kapse.
1: Více na předplatnenakavu.cz.
3: Český česnek, česká farma, česká kvalita. Farma Šeda vás zve na samozběr českého paličáku za cenu od 89 korun za kilogram. Od 26. června do 12. července každý den od 8 do 17 hodin. Nazbírat si můžete také jahody, rané brambory, cibuli a mrkev. Více informací na Facebooku Farma Šeda nebo na telefonu 733 722 450.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
4: Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Whitney Houston a Enrique Iglesias společně na Hit Radio. No a na Prachaticku, konkrétně ve Vlachově Březí, měli včera extrémně zajímavý výjezd hasiči. Možná jste to zachytili, každopádně před 10. hodinou vyjížděli hasiči k ohlášenému požáru chaty. Jo. Samozřejmě blbý, jelo hned několik aut. No a hledali, nemohli to najít. No až si myslím, že si valná většina z nás vzpomene na tohle.
1: Podívejte se! To snad není možný!
2: Měsíčku na
3: Paní učitelka zpívá.
0: Ano, přesně tahle scéna, akorát bez paní učitelky, se opravdu odehrála, protože paní, která oznamovala požár, viděla pouze odraz silného měsíce, a tak hasiči sami říkali, že se aspoň jako zasmáli. Přece jenom jim to tam na jihuček poměrně blízký. Tak doufám, že každý další požár bude jenom krásný zapadající slunce.

0: A World Without You, Bad Boys Blue, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krásný pondělní večer, tak co, jak se cítíte? A co víc, jak je u vás? Jak to tam vypadá? Schválně, klidně pošlete fotku na 777-937-777 na WhatsApp, nebo to jenom popište do SMSky. Jak je u vás? Už teda dýchat, nebo stále čekáte? Co stále je ten stav, kdy vylezete ze sprchy a za dvě vteřiny jste spocený? Dejte vědět, jsme v tom spolu. Já věřím, že to vydržíme. Jo, taky co jiného nám zbývá, že jo? No a k tomu to nejlepší pro vaše uši. Za chvilku s námi YouTube, taky Vangelis nebo Dario G.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Na všechno existuje návod, až na muže po čtyřicítce, tedy až doteď.
9: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
8: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
9: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
8: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby-legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Krásný pondělní večer vám všem. Jste s Hitrádiem Klasik, to znamená to nejlepší z 80., 90. a milénia. A k tomu patří samozřejmě třeba Spice Girls a my si dáme tu Sporty. Ano, je tady Melanie C, I Turn to You, tak si to užijte.

show OMD Walking on the Milky Way. Vy posloucháte Hit Radio. Krásný večer. Situace v Česku taková hodně jako různá. Jo, jakože začalo to v jižních Čechách, teď hasiči mezi třetí až šestou měli spoustu práce na jižní Moravě. Obecně je to takový divoký. Já jsem se vás ptala, jak to vypadá. U vás třeba Renča píše asi v Aši 23 stupňů polojasno. To je krásný. 23 stupňů, ten vzduch, který tam musí být, jo, nádhera. Milena z města nad Metu jí píše hřmí, ale ani kapka, tak to doufejme, že se ještě rozprší ideálně. No a třeba Renča z Lipenská, ta píše 30 stupňů, slunečno, bazén vyhřátý ještě z víkendu 31. No, tak to vidíte, jo, Česko je aktuálně takové hodně rozmanité. Vypadá to, že pokud chcete chladněji, zajděte si do Aše. Naopak, pokud se chcete ještě doopálit, tak Lipensko ideální. Nebudem si držet pěsti, jo? A budem u toho poslouchat to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tohle je Glenn Medeiros. Jdeme na to.

0: Katatonia, Mulder a Scullyová, posloucháte Hit Radio. 29. červen, ano, ani jsme nemrkli a půl roku skoro za náma, hustý to. Každopádně dneska je jahodový úplněk. Asi to nebude tím, že chutná po jahodách, nevím, to asi nezvládneme otestovat. Co je na tom důležitého? Je to, že pokud jste se třeba stejně jako já a spousta lidí v tomhle horku už pár dní vůbec nevyspali, je dost pravděpodobný, že se nevyspíte ani dneska. Ano, jsem poslíček skvělých zpráv. Ale ty nejlepší hity, ty pro vás mám. Za chvilku Alana Miles a Black Velvet, k tomu Inxis nebo Maxar.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelen Fest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. Pátek 10. července v Zámeckém parku ve Slavkově u Brna. Těšíme se na vás.
2: Rytířský duel jako semifinále Snapbacks ligy amerického fotbalu ve Znojmě. Přijď podpořit Znojemské Knights v cestě do finálového Tipsport Czech Bowlu proti Nitře Knights. Semifinále se hraje v neděli 5.7. od 17.50 na městském stadionu. Zápas můžeš sledovat v přímém přenosu na ČT Sport. Na zápas tě zve Under Armour makes you better. To nejlepší pro svůj trénink najdeš na underarmour.cz.

0: Another Night, Maxar a Real McCoy právě teď na Hit Radio. Krásný večer, máváme na Pálavu. Prosím vás, jako to, že se tam napijou lidi, to víme, jo. Ale pozor, tam pije dost i hmyz. A ne takový to, že tady se včela napije piva, jo, to vůbec ne. Tam normálně probíhají obří mejdany, pití teče proudem a tyhle mejdany se konají každý večer v pastevních lesích, protože hmyz tam chodí hodovat na skvašené míze dubu. Prostě se tam chodí normálně vylejt. A to je jako, je to jak mezi lidma, úplně, jo. Normálně absolutní nepřátelé se tam potkají u pití, takže zapomínají na nenávist, jo. Opilost se projevuje fakt malátností. Sosáček si dorazí smočit i takový ty fajnovky z řadu motýlů. Prostě normálně se tam potkávají, nasávají, jako na rozdíl od naší hospody, asi akorát nepodávají telefony. Jo, ale normálně se tam prostě potkají třeba i roháči, což jsou, víme, takový ty frajeři, který se chtějí porvat o samičku. Hele, jak jsou na tom dubu, jo, tak jsou úplně v pohodě se všema. Najednou jsou to strašní kámoši, fakt to na ně funguje úplně stejně. Jen by mě zajímalo, jestli si pak zpívají tak jako my. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, stříny se stávají zatáčky, točí se světcem na straši. Hele, těžko říct, škoda, že jim nerozumíme, ale jo, mohlo by to takhle znít. Teď jsou tu MIG 21, snadné je žít.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Tohle jsou Walter Boys a The Hole of the Moon. Vy posloucháte Hit Radio. No, pojďme si říct, že jeden ze zpěváků, muzikantů, který můžeme poslouchat asi pořád dokola, to je Sting. Jo, nebo jako, jo, můžete se hádat, ale ať už je solo nebo s kapelou Police, tak je to prostě skvělý. No a zvlášť, když je to zrovna

jeden z nejlepších 500 songů světa, což na tohle místo ho zařadil časopis Rolling Stone. A v podstatě je to třeba největší hit roku 1983. Protože chcete poslouchat, že Sting bude sledovat každý váš krok a každý váš dech, že jo? Jo, je to skvělý. Police si dáme za chvilku, k tomu Pet Shop Boys nebo Christina Aguilera.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku 6x půl litru za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéf cukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels and Resorts. Více na orea.jobs.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Krásný večer, 8 hodin, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď k víni.

Tony Braxton, Unbreak My Heart. Posloucháte Hit Radio. Bartuňková ovládla dramatickou bitvu, Krejčíková slaví taky postup, Siňaková čelí olympijské vítězce, ale zatím vede, Muchová hraje se Zacharovovou, ale zatím taky vede. Huf, jo, je to tu, odstartoval nejslavnější tenisový turnaj světa Wimbledon. Teď aktuálně hrajou vlastně téměř všechny Češky. To je uvěřitelný, ono to v podstatě je takový mistrovství čurožen. Jo, protože před 15 roky tam vyhrála Petra Kvitová, pak ještě jednou. Od té doby to ještě vyhrály Bára Krejčíková a Markéta Vondroušová. My se tam prostě jezdíme předvádět, protože ty naše holky jsou fakt skvělý. Takže držíme pěsti, ať to ještě těm dvěma, Siňakové a Muchové, projde, ať to ještě vyhrajou a postoupí. No a očividně se fanoušci tenisu mají zase na pár dní na co koukat. Teď už Boston, One in a Million.

0: Naprosto skvělý Meatloaf, I'd do anything for love. Posloucháte Hit Radio. Když už jsem to tu nakousla, tak já tady teď ten tenis kvůli tomu sleduju. Každopádně chtěla bych jenom říct, že Siňaková i Muchová zvládly teď první sadu, takže to vypadá dobře. Jo, koho to zajímá, koho to nezajímá, tak máte zrovna teď smůlu. No, ale jinak, hele, v pohodě. Důležitý je, pojďme si říct, venku se postupně ochlazuje, jo, ačkoliv třeba tady v Praze nakonec se vyjasnilo a vypadá to, že žádnej dešť nepřijde. Každopádně, až se dobře vyspíme a vzbudíme se do toho svěžího vzduchu, vím přesně, co si budem zpívat. A běda, jak ne. Dr. Alban, Sing Hallelujah, taky Alison Moyet nebo Fine Young Cannibals už za malou chvíli.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Ano, tohle je Dr. Alban a Sing Hallelujah. Posloucháte Hit Radio. Hezký večer. Letní cestování před námi. A schválně, kolik lidí si myslí, že když jedou po Evropě, tak už vlastně nemusí řešit skoro nic. Žádné doklady, žádná pravidla, žádné hranice, jenom volant, Spotify a svačina z benzínky. No, je to představa krásná, ale realita je trochu méně road movie a trochu víc vezme si občanku, hrdino. Kolem cestování po EU se totiž drží pár slušných mýtů. Třeba, že Schengen znamená úplnou anarchii bez kontrol. Neznamená, platný doklad pořád potřebujete a státy mohou kontroly dočasně obnovit. Další klasika, zpožděné letadlo rovná se automaticky peníze. Taky ne vždycky. Záleží na délce zpoždění, důvodu i okolnostech. A pozor i na roaming, protože jako doma neznamená všude po Evropě. Platí hlavně v EU a EHP, takže třeba mimo tenhle rámec už může účet za data bolet víc než ranní vstávání po festivalu. Na druhou stranu EU v dopravě neřeší jen zákazy a zelené tabulky. Podporuje i modernizaci tratí, spojení a infrastruktury. Takže ano, někdy je to byrokratické, ale někdy vám to taky zachrání peněženku, nervy nebo cestu domů. Další mýty o dopravě v EU najdete na našem webu. A teď už jsou tady Black Milk a jejich 7x, tak si to užijte.

0: milovat. Billy Joel, Tell Her About It. Posloucháte Hit Radio. Blíží se 9. hodina, to znamená, že já se s vámi pro dnešek loučím. Krásný zbytek pondělního večera. Snad se dobře vyspíte i s tím jahodovým úplňkem. Snad se probudíme do krásného svěžího vzduchu. No, můžeme si to rozhodně přát. Uslyšíme se spolu zase zítra v 6 večer. Mějte se krásně, dávejte na sebe pozor. No a za chvíli třeba tohle. Michael Jackson, Blood on the Dance Floor, k tomu Outkast nebo Farao. Tak se mějte krásně, ahoj!
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
2: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
0: s... Náplně hned.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: tak všechno mám.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Orea Congress Hotel Brno hledá nové kolegy a kolegyně, kteří chtějí v moderním a stabilním zázemí tvořit skvělé zážitky pro naše hosty. Hledáme šéfcukráře, cukráře, kuchaře a další posily. Staňte se součástí skvělého týmu Orea Hotels & Resorts. Více na orea.jobs.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

everything serene.